Ani barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky, a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Lady Birds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Kobra s ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přeznělko ještě za

Tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem nejvyštědný. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím post.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady sama si hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděl a moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zda pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s domima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: hello.
3: To je zrovna ten případ.
5: Ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
6: naschle.
3: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, i po, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to sválně udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospěch byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
6: Já, to slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví však Lojzi, no teprů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou sa trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadáli, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebylo čen divý, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprú rok svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváďáte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyváďat jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jak si rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí, protože abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.

0: Jo, a vy máte s tím pánem techtle mechtle.
1: To ještě ne, pane doktore.
2: Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
0: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
0: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
0: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
0: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
0: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
5: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
4: Ano.
5: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
4: Ano.
5: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
4: Tetelí se mraky?
5: Ne, tak tetelej.
4: Tetelej.
5: Pan Suchý napsal tetelej.
4: No tak to je jako tetelí, tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
5: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
4: Že by se otelili jako...
5: Tak to ne. To
4: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
5: To je česky řečeno.
4: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo to, z posluchačů.
5: Byla to hezká písnička. Ano. Ne? Jako všechny.
4: A ty si rád hraješ se slovy.
5: Hraju se rád ze
4: slovy. A kdy ti to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout?
5: No teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
4: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od mých posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr?
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na 3/4 stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Počet lidí bez práce v Libereckém kraji během srpna opět vzrostl. V České Lípě bude do konce září výstava o poválečném vysídlování. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy včera padly na 3/4 stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích, v Brodu nad Dyjí a Diákovicích na jihu Moravy a také v Doksanech na Ústecku. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o 0,1% bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí, o téměř 2 tisíce víc než loni. Výrazněji se v Česku tímto způsobem zvýšila nezaměstnanost už jen v Moravskoslezském kraji. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové přibylo během léta nejvíc lidí bez práce na Jablonecku a Liberecku.
2: Vývoj přitom nebyl ve všech okresech stejný. Na Českolipsku a Semelsku jsme zaznamenali dokonce nepatrný pokles počtu uchazečů. V závěru letních prázdnin se v evidenci začínají postupně objevovat také absolventi. Výraznější nárůst jejich počtu však zpravidla přichází v září a říjnu.
1: Paměť národa Severní Čechy v České Lípě pořádá výstavu Vysídlení a dosídlení. Ve vlastivědném muzeu a galerii potrvá do 29. září. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Výstava putuje od letošního jara až do podzimu po Libereckém kraji, říká ředitelka regionální pobočky Paměti národa Michaela Pavlátová.
3: Reprezentuje vlastně na 10 osudech pamětníků to, jak probíhaly vlastně všechny změny v pohraničí na přelomu let zejména 45 a 46.
1: V Paříži začíná první mezinárodní vesmírný summit. Dvoudenní akce se zúčastní astronauti, vědci, zástupci biznesu i lídři z celého světa. Budou se zabývat nejnovějším vývojem v kosmonautice nebo bezpečnosti ve vesmíru. Několik velkých soukromých společností ale účast na summitu zrušilo. Česko na akci zastoupí budoucí astronaut Aleš Svoboda.
0: Sport.
1: Jablonečtí fotbalisté nastoupí k dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava. Hrát se začne v 17 hodin. Domácí trenér Luboš Kozel moc dobře vnímá, jak je utkání pro mužstvo po porážce v derby s Libercem důležité.
4: Je to dohrávka, která nám zase trošku může pomoct. Samozřejmě nic takového to nebude. Ostrava nedostali 4, že jo, takže taky je to pro ně důležitý. O to víc možná budou tady koncentrovaní, zodpovědní, ale prostě jde to rychle za sebou. A je to tak, že prostě po posvícení přichází půst. Jako my jsme si užili tu slávu tady z Rangers a samozřejmě věděli jsme, že a chtěli jsme to, aby jsme prostě mohli hrát těžký zápasy a že samozřejmě ty ligový budou o to těžší.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území čekáme déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak ustávání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině v kalendáři, pěkné datum, pokud se na ně podíváme číselně 9.9., k tomu tedy rok 2026 a právě i v tomto čase s tímto datem vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vítá na začátku středečního dobrého rána Martin Kolín. Je to tedy přesná polovina pracovního týdne a my se už za okamžik přesvědčíme o tom, že skutečně budoucnost už je v podstatě dnes. Váží 40 kg a občas pronese nějaké anglické slovíčko. Dovezený je ale z Číny. Právě ta patří vedle Spojených států amerických k největším výrobcům takzvaných humanoidních robotů na světě. Jednoho si teď pořídila i společnost BUTS v Liberci, kdy na něm chce tedy vyzkoušet, jestli se humanoidní robot hodí i pro práci v průmyslových podnicích. Jak se tady zatím osvědčil, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži během tedy ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: To slunce pravděpodobně dnes nebude tolik jako třeba včera nebo v předešlých dnech, tak jsme si jednu rychlou sluneční pozvánku nabídli také v podobě Věry Špinarové, a to na slunečné pobřeží 12 minut po 5. hodině. Je to ale také čas, kdy se na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme vydat do Liberce a tak trochu do budoucna. Má dvě ruce, dvě nohy, hlavu a přesto to není člověk. Jeho tělo je ze slitiny hliníku, titanu a také uhlíkových vláken. Uvnitř má různé senzory, kamery, kabely a počítačové systémy. Umí využívat umělou inteligenci, tančit nebo rychle běhat. Řeč je o humanoidním robotu, který si společnost VUTS z Liberce pořídila v Číně. Tým expertů ho teď testuje pro využití v průmyslu. Mohla by se tím ušetřit totiž lidská práce pro určité výrobní postupy. Výzkum je ale zatím na začátku.
1: Tam beru, přesně.
2: Na chodbě ústavu mě právě míjí humanoidní robot, měří 130 cm a štráduje si to velmi svižně. Nemáte strach, že do něčeho narazí?
3: My ho tady ovládáme a hlí to přesně neudělal.
1: A on takhle hůčí.
4: To jsou ventilátory, by jsem nepřehrál.
5: A humanoidní robotika je zatím počátcí.
2: Říká jeden z manažerů VUTS Jaromír Ficek. Výzkumný ústav teď bude testovat, v čem mohou být humanoidní roboti přínosní pro průmysl.
5: Nikdy nebudou schopni 100% nahradit člověka, ale v určitých oblastech ano, a pomůžou odstranit takovou tu monotónní nepříjemnou práci lidí, kam ty normální roboti nedosáhly.
6: V průmyslí výrobě je spousta robotů.
2: Vysvětluje vývojář David Dostrašil,
6: který dělají tu stejnou práci pořád dokola, ale jakmile má manipulovat věcma, kterým se třeba měnějí tvary nebo prostředí, tak vlastně ten klasický průmyslový robot narazí na tyhle limity.
2: Naopak humanoidní robot takové problémy nemá, říká další člen výzkumného týmu Timotej Fašiank.
3: On tam má několik senzorů na té kameře, tak může vlastně vidět jako člověk, jak tu hloubku a i barvy a všechno kolem toho.
7: Ale on je vlastně menší než člověk, tak co vlastně zvládne s těmahle ručičkama?
6: No a tak v téhle velikosti, co jsou spíš takový jako jemný nějaký manipulace, vlastně nám vyhovuje, že je menší, protože si ho tady vlastně můžeme testovat na něm všechny ty možnosti a není zase tak nebezpečný jako například velký roboti, který mají 180 cm a 90 kg. Ty motory mají hodně velkou sílu, tak když ten robot třeba někoho kopne, může třeba i zlomit jako ruku. V tom průmyslu se teda právě řešit tak, že ten robot se zavře do klece a do ní se nepustí lidi, ale tím už zase musíte zastavovat tu halu a už zase ztrácí ten jeho přínos.
2: A teď tam tady robot začal tancovat, oni se tím vlastně testují jeho motorické schopnosti. No, musím říct, že je opravdu mrštný.
6: Já například salto, takže on je jako schopný hodně zajímavých věcí.
2: Pro průmysl je ale stěžení, aby vykazoval při práci nulovou chybovost. I s tím si musí vývojáři poradit. Někdy je to ale metodou pokus omyl, říká Timotej Fašiank.
3: Mě docela překvapilo, jak ta firma, co to vyrobila, jak často nám dávají vlastně updaty na něj. Prostě ono se to furt posouvá a narážíme na nějaké funkce, co ani nejsou dokumentované, o čem ani nevíme, že existují v tom robotu. Prostě něco se najde, že on umí i tohle.
2: Do 2 let chce výzkumný ústav postavit v Liberci vlastní centrum pro vývoj robotů. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ani dnes se s počasím v Libereckém kraji nudit nebudeme. Můžeme nastínit po celý den převážně zataženou oblohu, jen tedy ráno na východě ještě chvíli oblačno. Zpočátku místy během dne se na většině území poté vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Pozdě večer už ale očekáváme slábnutí a postupné ustávání srážek. Teploty dnes 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a biozátěž mírná, tedy na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také po dnešní 13. hodině vysíláme v éteru Českého rozhlasu Liberec pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, neurokouč a profesor Aleš Stuchlík. Dozvíte se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
0: Jen doplním, že si celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Jaké změny pro cestující chystá dopravní podnik měst Liberec a Jablonce nad Nisou? Ne, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Hlubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě. Navrhli to opoziční lidovci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování také chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Umožní například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Čeští žáci se od roku 2022 výrazně zhoršili v matematice a čtení. V přírodních vědách jsou jejich výsledky stabilní. I přes velké zhoršení zůstávají čeští studenti úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Tenistka Linda Nosková na US Open dohrála ve čtvrtfinále. Wimbledonská šampionka podlehla světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Sabalenkové 2-1 na sety. Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I 2 minuty po 17:30 vás zdraví Český rozhlas Liberec. Za námi další zprávy Miroslava Holubce a to během středečního dobrého rána. Asi mi dáte zapravdu, když řeknu, že je koupací sezóna u konce. Teď tedy otázka, která se, myslím si, po letní sezóně jako taková sumarizace bude rozhodně hodit. Jaké koupaliště bylo letos v Libereckém kraji nejnavštěvovanější? Zda bylo letošní léto úspěšnější než to loňské a kde se můžete ještě na poslední chvíli vykoupat? O tom si společně povíme více už za okamžik právě na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: Jiří Korn a s ním také windsurfing v 5 hodin 39 minut, pravděpodobně ještě poměrně brzy ráno. To asi nebude úplně nejlepší nápad, ale naopak proti gustu, jak se říká, tak jsme si nabídli i tento netradiční sport. Na druhé straně s koncem léta přišel také konec koupací sezóny. Letošní prázdniny byly horké a my také teď máme možnost zjistit, jaká byla na koupalištích návštěvnost. Na podrobnosti a konkrétní čísla se včera Filip Majsl zeptal redaktorky Adély Jindrové.
1: Léto bylo letos podle hydrometeorologického ústavu druhé nejteplejší od začátku měření v roce 1961, takže osvěžení bylo potřeba. V Libereckém kraji je možností spoustu. Máme tu biotopy, lesní koupaliště a přírodní plochy, ale já se zaměřila hlavně na velká koupaliště.
2: No to by mě zajímalo, které koupaliště navštívilo letos nejvíc lidí.
1: Tak Maškova zahrada v Turnově letos zaznamenala téměř 36 tisíc návštěvníků. I podle Zdenky Štrauchové za městskou sportovní byla sezóna úspěšná, a to i přesto, že bylo kvůli počasí třetinu léta zavřeno. Letošní návštěvnost byla zhruba o 6 tisíc vyšší než loni. Nejsilnějším měsícem byl červen. Štrauchová to přisuzuje horkým letním dnům v druhé polovině měsíce.
2: A můžeme podobný vzorec vysledovat i na jiných koupalištích.
1: Ano, druhé nejnavštěvovanější bylo letos koupaliště Dubice v České Lípě. Zaznamenali tam okolo 33 tisíc návštěvníků, což je velký úspěch oproti loňskému roku, kdy to bylo pouze 25,5 tisíce. Technická manažerka Jana Kobosilová říká, že se koupaliště snaží vyhovět podnětům veřejnosti.
3: Bereme to jako úspěšnou sezónu, jako spokojená celá klientela, no. Samozřejmě každý rok chceme nabídnout zase nějaký stavební úpravy, pokroky na základě podnětu veřejnosti.
1: I na koupališti Sluníčko v Liberci tvořil červen skoro polovinu celkové návštěvnosti, která byla téměř 30 tisíc lidí. To je velký rozdíl oproti minulému roku, kdy to bylo pouze něco přes 17 tisíc. Správkyně koupaliště Zuzana Benešová přikládá nižší návštěvnost v červenci a srpnu dovoleným.
4: Poslední týden v červenci, 1. srpnu, jsou celozávodní dovolený v průmyslové zóně tady v Liberci, takže tam potom jakoby těch návštěvníků je ohodně méně, protože jsou na dovolených větý.
1: Stejně na tom je i Železný Brod. Správce tamního koupaliště Libor Kochánek říká, že kombinace horkých teplot a konce školního roku přinesla nejvíce zákazníků. Podle něj v červenci lidé raději využijí možnost dovolené v zahraničí. Sezóna tam byla také úspěšnější než loni. Koupaliště letos navštívilo přes 8 tisíc lidí, zatímco v roce 2025 jen 6,5 tisíce.
2: Ono to zatím vypadá, že rok 2026 byl pro koupaliště lepší než ten předchozí, je to tak?
1: Ne všude. Například v Raspenavě byla letošní sezóna slabší. Podle nezávislého místostarosty Jaromíra Hanzla se letos v Raspenavě vykoupalo jen 8 tisíc lidí, což je o 1,5 tisíce méně než minulý rok. Sezóna v Raspenavě však ještě není oficiálně u konce. Vykoupat se tam můžete ještě dnes a zítra.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, odpoledne ochlazování a na horách dnes 17 až 20 stupňů Celsia. Po celý den bude převážně zatažená obloha, jen tedy ráno na východě ještě oblačno. Zpočátku místy během dne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle také bouřky. Později večer očekáváme ale slábnutí a postupné ustávání srážek. Většinou očekáváme mírný vítr, a to západních směrů, při přechodu fronty anebo v bouřkách přechodně ze sílí a bude i nárazový.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: před více než 100 lety, tedy 9. září roku 1920, se narodil Josef Kobr, herec, který se hlavně proslavil jako kabaretní a také estrádní komik. Tak si jeho humor připomeneme, a to několika anekdotami.
1: Přijde do restaurace, člověk vyndá fotku, opře o vázičku, objedná si pivo, vypije, koukne, objedná si druhé, vrchní nese, říká, co pak to vidím, to je na té fotce vaše manželka, říká, ano, to je moje manželka. A vy nosíte na fotce do hospody tak jako z lásky? Pane, to je takový můj barometr, pane vrchní, víte, já po každém vypitým pivu se na ní podívám a jak se mě začne líbit, tak vím, že jsem ožralej. Láska kvete v každém věku, láska hory přenáší. Znal jsem babičku, ta už byla tak stará, že zapomněla číst, neuměla počítat ani psát. A dostávala důchod a místo podpisu dělala dva křížky. Rok dělala dva křížky, najednou dostane důchod, udělá kříže, kolečko. Doručovatelka říká, babi, dva roky mě děláte jenom dva křížky a teď kříže, kolečko, to abych si strčila za klobouk nebo co? Holka, nezlob se, ale to víš, když je člověk starý a je sám, je mu strašný smutno, tak jsem si na stará kolena vzala dětka Brázdovice a mám jiný příjmení. Láska, láska. Skutečně, já mám rád lidi a kamarády. Já jsem byl nedávno v Bratislavě navštívit Oldo Hlaváčka. A byli jsme, já bydlel v hotelu Forum, to je krásný hotel, mezinárodní parametry, samý křišťál a samý mramor, rychlo výtahy, pomalu výtahy, snack bary, denní bary, noční bary, vinárny, restaurace, vejdete na toaletu a hned fotobuňky začnou svítit, začnete z voda, nevíte z koho, nevíte odkud nic, vejdete do rychlo výtahu a hned jste nahoře, vezmete za klik, už to stojí 15 korun, ovane vás vůně. No to bylo něco tak krásného, ty dojmy. Druhý den jsme chodili po Bratislavě a viděli jsme takovou krásnou dívenku, která pořád říkala Nemirten. Víte někdo, co to znamená Nemirten? Ano, prosím, řekněte to nahlas. Nerozumím, nechápu správně. Já vím, je to řekl Oldo, ale já mu nevěřím ani, co se modlí. Tak šla a za ní takový náš chamťa pořád říká, slečno, vy se mě tak líbíte, že jste nádherná. Říká, Nemirten, no ne, to poprsí ten zadeček. Říká, Nemirten, kdybyste měla čas, přijďte zítra od 5 do 10, já vám předvedu u mě něco, co jste v životě neviděla. Bubliny únosu se vám budou dělat. Říká, Nemirten, ale prýděm.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Jablonecká policie se připravuje na příjezd ostravského Baníku. Výstava v Severočeském muzeu nabízí ukázky architektury. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli také zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas pátého kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváku by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření.
0: Navštěvníky výstavy Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu dnes čekají dvě komentované prohlídky. První z nich začne v 15 hodin, a to v malém sále Severočeského muzea. Druhá začne v 18 hodin v novém výstavním prostoru v takzvaném BG klubu naproti muzeu.
3: Liberecká výstava Všechno, co jsme chtěli, je rozdělená do dvou částí. Ta v Severočeském muzeu lidem představuje sortiment prodávaný na libereckých výstavních trzích v 60. až 80. letech minulého století. Druhá část výstavy v BG klubu lidem nabídne ukázky tehdejší architektury. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území čekáme déšť, přehánky a ojediněle i bouřky, večer pak ustávání srážek. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Středa s datem 9. září pokračuje také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to i v čase 4 minut po 6. hodině. I v tomto momentě vás od mikrofonu s přáním příjemného poslechu zdraví Martin Kolín a čeká nás ve vysílání už za okamžik cesta za seniory v Mladé Boleslavi. Tam aktuálně poměřují síly ve sportovním víceboji, a to až do čtvrtka, kde je čekají ještě zajímavé sportovní disciplíny. Můžeme jen doplnit, začaly tam totiž sportovní hry seniorů, tak které se společně ve vysílání podíváme už za okamžik. Popřeme nejen tedy příjemný poslech, přidáme i přání úspěšné středy, tedy poloviny pracovního týdne. Od mikrofonu tedy hlavně příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Petr Spálený v úvodu další hodiny vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 12 minut po 6. hodině. Jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec. Hlavně tady přejeme dobré ráno v naší společnosti a úspěšnou středu s datem 9. září. Ať už máte naplánováno cokoliv. My jsme mluvili také o sportování a v Mladé Boleslavi se od pondělka konají čtyřdenní sportovní hry seniorů. Účastníci například střílí z luku nebo z biatlonové pistole a také hrají stolní tenis i kuželky. Akce se koná v centru Klementinka.
1: No vidíš, docela dobrý, co?
2: Výborně, no. Výborně. Kolik jsi jich schodila?
1: 10 jich nedám. Kolik jsi schodila?
3: Ano,
4: 9 jich je.
3: Ani to nejde, člověče.
4: 10 ani nemůže, to je jich 9.
1: Chci zkusit, viď? Pojď si to zkusit.
2: Jedno ze stanovišť ruské kuželky, schodit se jich musí třemi pokusy, co nejvíc je jich 9.
1: No tak mě to šlo na 7.
2: Takže z 9 7?
1: Z 9 7, no ale to teprve bude.
2: Renata a Gražena. Vaše kolegyně?
5: Mohlo by to být lepší, no.
1: Ale lepší ale bylo dobrý. Tamhle, když jsme házeli, viď, tu šipajdu, viď, to jsem si hodila 2x9.
2: Seniori jsou všichni ve žlutých tričkách, na zádech mají nápis Sportovní hry seniorů 2026 a tady v rohu zahrady se střílí z luku, šípy mají přísavky.
6: Ostatně mě to nevyšlo.
2: No. No výborně, sedmička.
7: Další, no.
8: Jdem se fotit společně.
2: Uvnitř další disciplína minigolf.
1: Jak to šlo? No šlo to špatně. Dělám to poprvé.
2: Máte asi 7 úderů, tak to není tak špatné.
1: Ale no tak snažím se.
9: Máme 9 disciplín, minigolf, ruské kuželky.
2: Hana Kružíková za pořadatele z Klementinky.
9: Lukašíp, cornhole. Potom máme ještě venku 3 stanoviště a to je kop na branku, hod granátem na cíl a petank.
2: Rozhodčí Pavlín Jirku.
10: Pak je tady ještě střelba, která je tou laserovou pistolí od biatlonistů tady z Mladé Boleslavy.
2: Závodů se mohou účastnit lidé, kterým je 60 let a více. Z Mladé Boleslavy Radek Duch. Český rozhlas.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po celý den nás dnes čeká převážně zatažená obloha. Ráno a znovu během odpoledne se na většině území vyskytne také déšť nebo přehánky. Později večer začnou srážky od západu ale ustávat. Teploty dnes relativně vysoké, 21 až 24. Odpoledne očekáváme ochlazování a na horách dnes mezi 17 až 20 stupni. Většinou k tomu mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne severozápadní a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás tedy čeká v polovině pracovního týdne v Libereckém kraji.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: whatever.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Kde v Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu? Ne, na to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Dobrého rána, které chystá Miroslav Holubec.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Babiš i samotný Agrofert střet zájmů odmítají. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu, informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Pražský vrchní soud dnes znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, ten vinu odmítá. 3 mladí lidé dnes v podvečer dostanou cenu Gratias Tibi za svůj přínos společnosti. Organizace Člověk v tísni ji uděluje ve 3 kategoriích – žákům základních a středních škol a mladým lidem do 30 let. Česko-americký pár Siniaková Tancendová prošel do semifinále 4 hry tenisového US Open. Ve čtvrtfinálovém utkání porazil španělsko-americkou dvojici Bukšaová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky, večer ustávání srážek. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly tedy další zprávy Miroslava Holubce během středečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. 6:32 ze studia přejeme dobré ráno a už za okamžik nabídneme v našem vysílání další pohled na silnice, a to na situace, ve kterých člověk velmi snadno chybuje. Nabídneme tedy další pokračování zářijové řidičské abecedy. No a samozřejmostí bude před 7:00 cesta také za předškoláky. Do té doby ale spousta písní, například hned po zprávách je to Helena Vondráčková a s ní píseň Neuč slunce hřát.

Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

on. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: S Karlem Zichem možnost připomenout si další písničku, která nám nezestádla. Beatles bylo víc v 6 hodin a 38 minut. Je to ale také čas, kdy si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. A to ať už je za volantem bezpečno. Až do konce září vám tedy každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního

0: pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
1: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
0: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
1: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
0: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.

0: počasí.
1: Počasí dnes přinejmenším zajímavé. Po celý den bude převážně zataženo, ráno a poté znovu odpoledne se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Později večer ale začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia. Odpoledne ale očekáváme ochlazování a na horách dnes naměříme mezi 17 až 20 stupni. Většinou k tomu mírný jihozápadní až západní vítr. Odpoledne bude vítr až severozápadní a biometeorologická předpověď. Pověď na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Září nám pokračuje a děti už pár dní chodí do škol a školek. Jak se jim tam líbí a na co se nejvíc těšili? Na to se jich zeptala redaktorka Petra Beránková. A vy se výsledek dozvíte na vlnách Českého rozhlasu Liberec.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A seš taky hodná?
2: Jo.
3: Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
4: Jo.
5: Já mega
6: na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
7: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i oběd. A obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
8: Na hrašky.
9: Na děti.
10: Na značky.
11: Na kamarády.
12: Na Vildu.
13: Já se ještě těšila na děti a na paní učitelky.
1: A jaké jste měli prázdniny?
14: Dobrý.
1: A co pak si dělala?
14: Byli jsme na chaloupce.
1: A kde?
14: Mám s babičkou a s kámoškou a s kámošem a s Kubou a se mnou.
1: A co ty, jaké jsi měla prázdniny?
15: Dělala jsem si se seglou.
7: U babičky pak jsem byl na táboře a trénoval jsem takový menší kluky.
16: Byl jsem u máti na nějakém hřišti, kde jsme hráli fotbal a ještě Argentina vyhrála.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. V Lomnici nad Popelkou se koná Den zdraví. V České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že jich chtějí napadnout u ústavního soudu. Lidé v Lomnici nad Popelkou si můžou v rámci akce Den zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. V prostorách před zámkem budou dnes stanoviště například naměření krevního tlaku a cukru. Místní lékaři a zdravotníci budou vysvětlovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Lidé si také budou moci prohlédnout hasičské a policejní vozy.
5: Veřejnost se při akci Den zdraví může v Lomnici dozvědět důležité informace o svém zdravotním stavu a jak dbát na prevenci. Součástí je také zdarma testování na přítomnost viru HIV. Představí se také velké sociální a odlehčovací služby z regionu. Program začne ve 12 hodin a potrvá do 16. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů. Chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
6: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: V Dallasu dnes začíná dvoudenní celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Akce se zúčastní i prezident Donald Trump, který pronese projev v obou dnech. Republikáni chtějí prostřednictvím mimořádného sjezdu v Texasu ukázat stranickou jednotu. Zároveň si od něj slibují mobilizaci voličů s cílem udržet si v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu. Popularita Donalda Trumpa je podle průzkumu na nejnižší úrovni jeho politické kariéry.
4: Počasí.
3: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 1/38 v Doxech na Českolipsku došlo k dopravní nehodě. Střetla se tam dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. Jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem a na místě se tvoří kolony. A dvě osobní auta se střetla i na silnici 1/35 ve Stráži nad Nisou na Liberecku. Projíždějte těmito místy opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 7 hodině, v kalendáři stále 9. září a i v tomto čase přeje příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolín. Pokud přemýšlíte, jak například v Jablonci nebo okolí zpestřit dnešní odpolední program, myslím si, že nastíníme pěkný program v potenciální tedy, který se uskuteční na Jablonecké střelnici. Po ligovém derby totiž Jablonec čeká ligová dohrávka, znamená to tedy i v tomto momentě anglický týden, a to konkrétně v zápase proti ostravskému Baníku. My se na utkání podíváme společně ve vysílání už za okamžik v další reportáži našeho středečního Dobrého rána.

0: S Pavlem Bobkem jsme vstoupili do další části ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec a k tomu jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla. Má dívka N. 7:10. To je čas, který jsme jasně slíbili, že se budeme věnovat sportu, neboť fotbalisté Jablonce si v nadcházejících dnech příliš neodpočinou. Po nedělní porážce 1-2 v derby s Libercem nastoupí dnes k dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava. Na Střelnici utkání začne v 17:00.
1: Mně je to dohrávka, která nám zase trošku může pomoct. Samozřejmě nic takového to nebude. Ostrava nedostali 4, že? Takže taky je to pro ně důležitý, o to víc možná budou tady koncentrovaní, zodpovědní, ale prostě jde to rychle za sebou. A je to tak, že prostě po posvícení přichází půst. Jako my jsme si užili tu slávu tady z Rangers a samozřejmě věděli jsme, že a chtěli jsme to, aby jsme prostě mohli hrát těžký zápasy a že samozřejmě ty ligový budou o to těžší.
2: Říká jablonecký trenér Luboš Kozel a pokračuje.
1: Teď paradoxně možná to sebevědomí naše, který jakoby díky tomu Rangers jako máme v té hře, si myslím. Tak zase o to víc možná nejsme tak zodpovědní dozadu a prostě dostáváme teď nějaký góly, že bychom někde stát nemuseli. A ty se potom projeví na tom výsledku. Takže jsou to spojené nádoby, ale chtěli jsme to, jsme za to rádi, že to takhle je a prostě musíme s ním bojovat.
2: Nedělní porážka 1-2 s Libercem určitě jablonecký tým zasáhla. Záložník Jan Cuchan ale dodal, že se s výsledkově nevydařeným duelem nechce už moc zabývat.
3: Komplikace to je, ale tím, že ty zápasy jdou rychle za sebou, tak tím, že bychom se v tom pitvali další 2 dny, tak to pak můžeme zahodit Baní. Pak se v tom budeme pitvat Baníku 2 dny, můžeme zahodit Spartu a najednou ta liga je úplně někde jinde, takže 14. samozřejmě doufám, že se z toho všichni vyspíme, ukážeme si nějaký chyby a ve středu toho určitě napravíme.
2: Sám se už zabydlal v jablonecké sestavě. Pomohlo mu hostování ve Slovácku.
3: Jako upřímně na začátku jsem tam šel určitě s tím, že prostě tam jdu nabrat nějakou herní praxi. Chtěl jsem samozřejmě pomoct Slovácku se zachránit v lize a vrátit se zpátky, protože jsem věděl, že prostě tady ten klub je trošku nastavený jinak, že prostě chce úspěchy, chce Evropu a všechno tomu nasvědčovalo, takže z začátku bylo takhle, samozřejmě tam to bylo hodně navázaný u mě a u Slovácka na trenéra Skuhravýho, který mě vlastně na Slovácko hodně chtěl. Vlastně už před koncem sezóny jsem věděl, že se budu vracet normálně na začátek přípravy sem. A snažil jsem se prostě v přípravě hrát tak, abych byl co nejlíp připravený na tu podzimní část.
2: Popsal Jan Cuchan, z Jablonce nad Nisou, Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká ve středu s datem 9. září? V Libereckém kraji po celý den bude převážně zataženo. Ráno a znovu během odpoledne se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Později večer začnou srážky od západu ustávat. Nejvyšší denní teploty dnes 21 až 24 stupňů. Odpoledne ale očekáváme ochlazování. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia. A biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Sněmovna by mohla znovu hlasovat o nedůvěře vládě. Navrhli to opoziční lidovci. Nesouhlasí totiž se státním rozpočtem, který vláda připravila na příští rok. Kromě hlasování také chtějí, aby vláda sestavila nové programové prohlášení. Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí také v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Tenistka Linda Nosková na US Open dohrála ve čtvrtfinále. Wimbledonská šampionka podlehla světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Sabalenkové 2-1 na sety. Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a nejvyšší teploty 21 až 24 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lomnici nad Popelkou je dnes omezený průjezd v části Husova náměstí z důvodu konání prodejních trhů. Omezení platí až do 18. hodiny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce během našeho středečního dobrého rána na vlnách Českého rozhlasu Liberec. 2 minuty po půl osmé, tolik aktuální čas a ze studia přidáme hlavně přání šťastné cesty, ať už vyrážíte kamkoliv, přeci jen na silnicích, teď očekáváme typickou ranní špičku. Co ale očekáváme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec? Už za okamžik připomeneme další aktuality z libereckého kraje. Chybět nebude telefonát meteorologům a tradiční, bude teď už také před 8 hodinou cesta 100 let nazpět do území našeho regionu.

0: pozitivně laděná píseň Valdemara Matušky a přitom nestárnoucí, kterou jsme měli možnost nabídnout v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec v čase 7 hodin 38 minut. Co děláš, to dělej rád. My se společně můžeme v tomto čase podívat také na další informace týkající se Libereckého kraje. Obyvatelé Janova nad Nisou by se měli připravit na, můžeme připomenout, zítřejší odstávku elektřiny, která se dotkne i Lučana nad Nisou a také Horního Maxova. Prout nepůjde od 8 do 11. hodiny. Další výluka je plánovaná na příští pondělí, a to se ale dotkne jen několika adres v části Hraničná. Případně podrobné údaje najdete na stránkách Janova, tedy janov.n.cz. A přesunout se můžeme i do Smržovky, protože prout nepůjde, můžeme dodat, 11. září ani ve Smržovce, a to konkrétně od 8. do 14. hodiny. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto ulice: Hřbitovní, Jablonecká, Komenského, Kostelní, Rašelinová, Sportovní a také Vrchlického. K dalšímu přerušení dodávky elektřiny dojde ve Smržovce příští týden, a to v úterý. Ta potrvá celý den a zasáhne i sousední Tanwald Albrechtice a také Jiřetín pod Bukovou. Všechny údaje najdete na stránkách Smržovky nebo přímo na ČES distribuce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: počasí.
1: V 7 hodin a 43 minut se můžeme během středečního ranního vysílání éteru Českého rozhlasu Liberec podívat také na aktuální výhled meteorologů. Proto vítám vysílání také z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, první otázka, kterou na vás budu mít, ta se bude zatím týkat teplot, protože noc a nakonec i ráno byly relativně teplé, tak udrží se nám tyto teploty i během celého dne?
2: Tak jak jste říkal, tak ráno, anebo vlastně aktuálně máme docela teplo a na stanicích aktuálně od 15 do 17 stupňů Celsia, na horách to máme okolo 14 a co se týče dnešních maximálních teplot, tak očekáváme je od 21 do 24 stupňů, ale odpoledne se nám začne ochlazovat, takže odpoledne nám budou teploty dolů.
1: Tak s tím tedy bude rozhodně dobré počítat. Další otázka, ta se bude patrně týkat i té oblačnosti, která tady oproti včerejšku, myslím si, celkem viditelně přibyla. Přidá se tady nejen k oblačnosti i nějaká přehánka, potažmo třeba ještě nějaká bouřka?
2: Tak oblačnosti máme aktuálně opravdu hodně a vlastně nám na celém území Libereckého kraje zapršelo a aktuálně se srážky vyskytují už jen na horách a na krajním východě Libereckého kraje a vlastně dopoledne bychom měli mít bez srážek, ale během odpoledne se nám opět vyskytne a na většině území déšť anebo přehánky a na bouřku to nevypadá a srážky nám budou později večer od západu opět ustávat.
1: Tak je potřeba to počasí držet v nějaké rovnováze. Včera jsme si užívali v podstatě letní den, sluníčko a vysoké teploty. Dnes jsme tedy minimálně v té první polovině dne s teplotami navázali, ale přehánky ty už nás dnes tedy v polovině pracovního týdne doprovázet budou. Jen doplňme informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den. Mějte se, naslyšenou.
2: Naschanou.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát?
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló. No co je?
8: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu přesná polovina pracovního týdne, 9. září v kalendáři, opět rok 2026. Nás ale čeká cesta do historie. Například tady v článcích se píše doslova o kulturních žních, které v našem regionu probíhaly. Co konkrétně tedy rok 1926 v září nabídl?
2: Zdravím všechny posluchače a posluchačky. Začátek září 1926 znamenal zahájení nové divadelní sezony v Libereckém městském divadle a nezačínalo se ničím menším než velkolepými operetami, veselohrami, tedy představeními, které měly lidem přinést smích a rozptýlení.
1: Je tedy pravda, že divadlo bylo i tehdy v Liberci opravdovým srdcem společenského života?
2: Je to tak. Místní noviny přinesly rozsáhlý zářijový program, hrály se populární kousky, lístky byly beznadějně vyprodané týdny dopředu, no a dámy v ložích ty ukazovaly nejnovější pařížskou módu.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Tak Liberec byl zkrátka elegantní, živý i plný hudby, ale společenské soužití to nebylo jenom v divadle. Tady v dalším článku vidíme, že si lidé měli možnost popovídat a společensky se, tak říkajíc, bavit i na jiných místech.
2: No jasně, Liberec byl přece městem textilu a obchodu a na začátku září to platilo dvojnásob. V novinách se dočítáme o přípravách na tradiční liberecké vzorkové veletrhy. Liberecké soukenictví a textil prostě dobývaly svět.
1: Můžeme doplnit, továrny jako Liebig totiž vyvážely do celé Evropy i Ameriky.
2: Přesně tak. Do Liberce mířili nákupčí z celé republiky i ciziny. Město kypělo, obchody, hotely byly plné a místní řemeslníci od pekařů po šéfce měli žně.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Odvolací soud znovu projedná kauzu požáru v Českém Švýcarsku. V Turnově zatím nerozhodli, kdy otevřou městskou knihovnu. Jičín se opět mění na město pohádky. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Pražský vrchní soud se dnes znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
3: Ústecký krajský soud v lednu už po druhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal, svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
1: Vedení turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavbu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. To se týká například Noci literatury chystané na středu 16. září. Doplňuje mluvčí města Marcela Jandová.
4: Protože radnice, historická radnice města Turnov slaví 500. výročí, tak jsme si dovolili Noc literatury z knihovny přesunout do speciálního prostoru, a sice foaje radnice.
1: O novém termínu otevření budovy knihovny zatím vedení města podle Jandové nerozhodlo. V Jičíně začíná 5denní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájajá odkazuje na rozhlasového skřítka Hájaju a spisovatele Václava Čtvrtka, jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes lidé můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil také požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer také na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 ve Stráži nad Nisou na Liberecku se tvoří kolony a tvoří se také i před Libercem mezi Vescem a Dlouhým mostem. Projíždějte tudy opatrně a počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Polovina pracovního týdne, dnes tedy 9. září v kalendáři a my přejeme dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Liberec 4 minuty po 8. hodině. A za okamžik se budeme věnovat také Evropské komisi. Podle ní totiž vložení Agrofertu do svěřeneckého fondu nejspíš nestačí a předseda české vlády Andrej Babiš z Hnutí ANO je i nadále v možném střetu zájmu. Unie kvůli tomu pozastavila vyplácení některých dotací. Co přesně vyplývá z šetření unijních institucí, tématu se společně budeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovat také za okamžik. Od mikrofonu přejeme tedy příjemný poslech, úspěšnou středu, poklidné ráno, šťastnou cestu a nebo třeba dobrou chuť. Také v tomto momentě vás slovem provází Martin Kolín.

0: Zdravíme vás do nového dne a u poslechu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, to tedy v čase 12 minut po 8 hodině. Šéf hnutí ANO a předseda české vlády Andrej Babiš je podle Evropské komise stále v potenciálním střetu zájmu. Vložení holdingu Agrofert do svěřeneckého fondu podle komise nejspíš nestačí. Firmy z holdingu kvůli tomu nedostanou desítky milionů korun. Jde o dočasné opatření, unijní instituce se s Babišovými vazbami na holding budou totiž nadále zabývat.
1: Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení usoudila, že český premiér je v potenciálním střetu zájmů v souvislosti se správou politiky soudržnosti a zemědělských fondů. Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje.
2: Řekla v úterý mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Firmám z holdingu Agrofert kvůli tomu Unie dočasně nevyplatí necelých 77 milionů korun ze zemědělských a kohezních dotací za druhé čtvrtletí letošního roku. Částka podle mluvčí Státního zemědělského a intervenčního fondu Evy Čišpivy vyplývá z dopisu od Evropské komise. Lhůta pro vyplácení dotací se podle ní může prodloužit.
3: Evropská komise může lhůtu přerušit maximálně na 6 měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další 3.
2: Během této doby bude komise podmínky fondů, kam Babiš akcie holdingu uložil, nadále vyšetřovat. Premiér tvrdí, že ho postoj komise nezajímá. Novinářům napsal, že to neřeší, Agrofert mu totiž nepatří, už nikdy ho vlastnit nebude a nemá z ní žádný prospěch. S tím nesouhlasí Martin Vokálek, vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum.
4: V případě, kdy on skončí na pozici premiéra, tak vlastně ten fond bude ve prospěch jeho dětí a budou z ním mít vždycky prospěch jeho děti, takže to už je vlastně ta hlavní úroveň toho střetu zájmu.
2: Evropská komise totiž střet zájmu vnímá i v případě, že z dotací mají prospěch příbuzní politiků. Až fond přejde do rukou Babišových dětí, podle Vokálka se navíc můžou rozhodnout ho na svého otce znovu převést. Koordinace fondů a finanční podpory od Evropské unie spadá pod Ministerstvo místního rozvoje. Podle jeho šéfky Zuzany Mrázové z ANO ale rezort zatím žádný dopis neobdržel. Žádné oficiální stanovisko komise tak nemá k dispozici. Podobně se vyjádřil i mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský.
5: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly.
2: Koaliční partneři ANO si chtějí počkat na výsledky šetření komise. Například SPD ale Babišovi věří, že svůj střet zájmu vyřešil dostatečně. Řekl to šéf poslaneckého klubu hnutí Radim Fiala.
6: Já myslím, že to vyřešil v rámci zákona, když to dal do svěřeneckého fondu, že nic neporušil a právě proto by mě také zajímalo, co Evropské komisi vadí, protože i spousta jiných politiků to takhle řešila.
2: Opozice naopak vyjádření Louise Bogeové vnímá jako potvrzení toho, že Babiš lhal, když tvrdil, že se Agrofertu na dobro vzdal. Podle Ivana Bartoše z Pirátů se tak situace opakuje.
7: Andrej Babiš prostě je beneficientem, ty svěřenské fondy nebo ty fondy, které vznikly, ten trust tu situaci neřeší. Je to úplně stejná situace, jako byla v roce 2021 a všichni víme, že v roce 2025 před volbami si Andrej Babiš celý ten Agrofert vzal zpátky.
2: Piráti jsou kvůli tomu ochotní se připojit k lidovcům ODS a TOP 09 a jejich vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Vadí jim hlavně dopad, který by závěry vyšetřování Evropské komise mohly mít na Česko. Pokud by se totiž ukázalo, že firmy z Agrofertu na dotace neměly nárok, muselo by Česko peníze vracet. Od holdingu by pak už proplacené finance muselo samo vymáhat, anebo je zaplatit ze státního rozpočtu. Andrej Babiš se do střetu zájmu dostal, když se minulý rok na začátku prosince stal premiérem. Prezident Pavel jeho jmenování podmínil tím, že ho Babiš vyřeší. Teď na informace Evropské komise reagoval přes mluvčího Daniela Drakea.
8: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
2: Do speciálně zřízeného fondu RSVP Trust vložil Babiš akcie holdingu koncem února letošního roku. V té době Evropská komise komunikaci s českými úřady kvůli Babišovi zahájila a pozastavila taky vyplácení některých peněz z kohezních fondů. Josefína Báčová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio

0: počasí.
1: Po celý den očekáváme zataženou oblohu ještě tady v raních a znovu během odpoledních hodin se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, později večer ale začnou srážky od západu postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia, odpoledne ale přijde ochlazování a na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni. Většinou k tomu tedy mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další jméno, které jste měli možnost vychutnat si během středečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, tím byl Petr Naď a také píseň Na mojom poschodí. V 8 hodin 25 minut ještě před zprávami se společně podíváme také na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V západních Krkonoších nedaleko Rokytnice nad Jizerou pokračuje druhým rokem rozsáhlá oprava silnice 1/14 podél řeky Jizery. Rekonstruovaný úsek dlouhý skoro 1200 metrů začíná za křižovatkou na Rokytnici nad Jizerou a končí na hranici Jablonce nad Jizerou. Součástí prací je obnova povrchu vozovky, oprava 9 opěrných zdí a výstavba 5 nových armovaných svahů. Doprava je v místě stavby vedená kyvadlově a řízená světelnou signalizací. Dokončení oprav za 57 milionů korun plánujeme na konec listopadu.

0: vyhrá. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Umožní například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění. Rumburg na Děčínsku dokončil opravu rozhledny na vrchu Dymník, uvedl to mluvčí radnice Petr Číla. Augustova věž teď má nové vnitřní omítky a výmalbu, dělníci také opravili dřevěné prvky rozhledny. Tři mladí lidé dnes podvečer dostanou cenu Gratias Tibi za svůj přínos společnosti. Organizace Člověk v tísni ji uděluje ve třech kategoriích, žákům základních a středních škol a mladým lidem do 30 let. Česko-americký pár Siniaková Townsendová prošel do semifinále čtyřhry tenisového US Open. Ve čtvrtfinálovém utkání porazil španělsko-americkou dvojici Bukšeová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer ustávání srážek a nejvyšší teploty 21 až 24 stupně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Na silnicích tedy rozhodně opatrně 8 hodin 32 minut a k tomu tedy i pokračování středečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Je to ale také čas, kdy můžeme nastínit další program, který se nám tedy ještě vejde do našeho dobrého rána, protože už za okamžik nás čeká cesta do Hrádku nad Nisou, konkrétně za tamní policií. Policisté totiž právě v Hrádku zadrželi vášnivého kuřáka. To by asi nebyl takový problém, nicméně čím se tento chlapík provinil. To se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: 8 minut po půl deváté nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec také trochu náhled do evropského práva. V něm totiž existuje pro dovoz tabákových výrobků kouzelná formulka pro osobní potřebu. Ačkoliv je množství pro tuto potřebu nastavené velmi benevolentně, řidič, kterého nedávno kontrolovali policisté na přechodu v Hradku nad Nisou, se do tohoto limitu při vší dobré vůli nevešel. Je tu další krimi příběh a Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Nejdřív ze všeho osobní otázka. Kouříte? A kolik tak denně stihnete? Řekněme, že jste vášnivý kuřák a vykouříte krabičku denně. A kupujete si cigarety do zásoby? A kolik tak? Karton, dva? To už by se vám skoro vyplatilo nakupovat v Polsku, tam je to o něco levnější. Takhle nějak zřejmě uvažoval jeden pán, kterého nedávno zastavila společná česko-německá policejní hlídka na přechodu v Hrádku nad Nisou. Všimli si, že má cizí SPZ-ku, tak ho jen tak pro forma požádali o doklady. Zpráva neříká, z jakého státu cizinec pocházel, takže předpokládám, že odpověděl podobně jako Švejk, když po něm Herr Feldwebel chtěl doklady na nádraží, když mu ujel vlak do Budějic. Nemám, miláčku, ale ve svém rodném jazyce. Jenže stejně jako za Švejka v první světové je i dnes cestování bez dokumentů přestupek, takže policisté vytáhli blok a vypsali dotyčnému pokutu. A jen tak mezi řečí se ho zeptali, co má v kufru, jestli přes hranice něco veze a jestli to náhodou nejsou cigarety. Řidič odvětil, že cigarety veze. Policisté se ho zeptali, a kolik pak, že jich veze. Když odvětil, že 300 kartonů, zeptali se ho pro jistotu ještě jednou, jestli se náhodou nepřeslechli. A když jim odpověď zopakoval, zeptali se stejně jako pro změnu paní Jechová z Kulového blesku, a mohla bych je vidět? Ani pak, když jim otevřel kufr plný krabic napěchovaných cigaretami, nemohli věřit svým očím. Zákon pamatuje na kuřáky, kteří si přes hranice zajedou pro pár krabiček pro osobní potřebu, přibližně 4 kartony. Ale tohle byla osobní potřeba tak na 8 let. Takže zavolali kolegy z celní správy, jelikož vášnivý kuřák chtěl ušetřit na dani skoro 300 000 korun.

0: A to už je poměrně vážný přestupek, za který mu hrozí až 3 roky vězení.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Středeční ráno, relativně teplé, 21 až 24 stupňů, k tomu denní maxima, byť tedy odpoledne očekáváme ochlazování. Na horách dnes naměříme mezi 17 až 20 stupni. Po celý den bude převážně zataženo, ráno a znovu během odpoledne se na většině území může vyskytnout déšť nebo přehánky. Později večer ale začnou srážky od západu ustávat. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a k tomu většinou mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Se skupinou Lucie jsme ještě stihli lidově zvanou cestu za Velkou louži, tedy do Ameriky se stejnojmenou písní, a to 10 minut před 9 hodinou. Na druhé straně, jak čas napovídá, 10 minut před 9 hodinou znamená také závěr středečního dobrého rána. Připomeňme dnešní datum, a to 9.9. Právě s tímto datem vás po 9. hodině v dopolední pod Ještědem bude doprovázet kolegyně Iveta Kalátová, a tak jako tradičně i dnes je na co se těšit. I na jednání Liberce. To totiž prodloužilo termín na opravu okolí Harcovské přehrady. Z jakého důvodu? No zkrátka podrobnosti. To vše se dozvíte právě po 9. ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín. Hezký den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník. Výstava v Severočeském muzeu nabízí ukázky architektury. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas pátého kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany policie České republiky bezpečnostní opatření.
2: Návštěvníky výstavy Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu dnes čekají dvě komentované prohlídky. První z nich začne v 15 hodin a to v malém sále Severočeského muzea. Druhá začne v 18 hodin v novém výstavním prostoru v takzvaném BG klubu naproti muzeu.
4: Liberecká výstava Všechno, co jsme chtěli, je rozdělená do dvou částí. Ta v Severočeském muzeu lidem představuje sortiment prodávaný na libereckých výstavních trzích v 60. až 80. letech minulého století. Druhá část výstavy v BG klubu lidem nabídne ukázky tehdejší architektury. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra. Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů. Na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šťastnou cestu vám popřál Miroslav Holubec, který měl pro vás právě 9. hodiny, a protože teď už máme krátce po 9. vše dobré vám dopolední pod Ještědem přeje Iveta Kalátová. Je tady středa 9. září, možná vás to také láká už ven do lesa, anebo už jste také si říkali, že byste se rádi prošli podél přehrady v Liberci. Ovšem úpravy okolí Harcovské přehrady v Liberci se znovu protáhnou. Tentokrát může za zdržení historický náhon. Co přesně úpravy zkomplikovalo a kdyby se kolem nádrže mohli projít první lidé, to rozebereme za chvíli už s naší redaktorkou. No a také Leoš Mareš, ten je jako doma i na televizních obrazovkách, dnes večer dokonce na obrazovkách dvou televizí najednou. Sám k tomu řekne víc, krátce před 9:30. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Je tady s vámi středeční vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem a teď už se vydáme k Liberecké přehradě. Promenádní cestou u Liberecké přehrady se lidé projdou nejdřív na konci září. Původně měl být úsek mezi hrází a pláží otevřený na přelomu července a srpna. Podle magistrátu za zdržení můžou problémy se historickým náhonem, který vede pod promenádní cestou. Co přesně musí stavební firma řešit za komplikace, tak to zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčko, kterou vítám. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Kanál, který pod promenádní cestou vede, je dlouhý téměř kilometr a už desítky let neslouží svému účelu. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj byl tento náhon zanesený bahnem a zeminou. Město se proto rozhodlo nánosy odtěžit. Komplikace ale nastaly u místa, kde jsou vzrostlé stromy. Ty magistrát chtěl zachovat a místo proto plánoval po odtěžení nánosů zasypat směsí popílku a cementu. Ukázalo se ale, že v tomto místě nemá náhon dno. Podle statika a hydrogeologa by kvůli tomu mohla být budoucí promenádní cesta nestabilní a proto musí stavební firma na těchto přibližně 170 metrech dno vybetonovat. Práce se proto protáhnou.
0: A věděl magistrát o chybějícím dnu už před začátkem prací?
1: Podle náměstka Jandourka neexistuje žádná dokumentace, která by ukazovala přesnou polohu, výšku a stav kanálu. Město proto ještě před začátkem prací muselo udělat sondy, které zjistily jeho přibližné rozměry a řešení. To vše bylo součástí projektu i zadávací dokumentace na úpravy promenády. Sondy ale nebyly schopné odhalit, že v části kanálu chybí dno a město proto s těmito pracemi nepočítalo. Kromě zpoždění se taky úpravy prodraží, a to přibližně o 7 milionů korun. Celkem tak magistrát za úpravy okolí přehrady zaplatí 87 milionů.
0: Spozdí se i další práce na přehradě?
1: Ano, i úpravy zbylé části promenádní cesty budou dokončené později, než bylo původně v plánu. Firma měla promenádní cestu od pláže ke Zvolenské ulici dokončit na začátku října, nakonec by ale práce měly být hotové nejdřív na konci října.
0: Můžeš nám ještě připomenout, co všechno bude u nádrže nového?
1: Ano, určitě. U pravého břehu přehrady město upravuje promenádní cestu, navazovat na ní bude nově postavený most přes Harcovský potok u Bílého mlýna. Díky němu budou moct lidé od přehrady bezpečně pokračovat do Zvolenské ulice. Na začátku této Zvolenské ulice bude taky nový chodník a kromě toho bude u přehrady nové schodiště, díky kterému se lidé budou moct k pláži u promenádní cesty dostávat z ulic Blahoslavova a Chilčického. Celá úprava navazuje na víc než půl miliardovou rekonstrukci nádrže, kterou platil státní podnik Povodí Labe. Modernizace přehrady trvala 3,5 roku a skončila letos na jaře.
0: Dodává redaktorka Kateřina Kubíčková, tak děkujeme za informace a hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vratišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vratišská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Slyším tvoje kroky, skupina Činasky, ano, obyčejné štěstí je nebýt sám. Vy nejste sami, jsme tady s vámi, Český rozhlas Liberec, možná jste také minulý týden shlédli první díl talk show Na jednoho, kde se představila Aňa Geislerová. Bylo to hodně zajímavé. Dnes to bude Leoš Mareš, ten jako doma i na televizních obrazovkách. Dnes večer bude hostem České televizi v pořadu talk show Na jednoho a zároveň televize Nova dává další díl letošního ročníku Superstar, který moderuje. Tak nejprve k talk show Na jednoho. V tomto pořadu host čelí bezprostředním otázkám tazatelů na autistickém spektru, tedy otázek bez předsudků a přetvářky, protože autismus ovlivňuje vnímání a komunikaci s ostatními. Redaktorka Slávka Brádlová tedy Leošovi položila také dost bezprostřední a osobní otázku, na jakém stupni autistického spektra je on sám.
1: To je další jako velmi silný zásah přímo na komoru. Kdybych dneska neslyšel větu, že někdy nemístně vtipkujeme na téma ty jsi autista, tak bych odpověděl, že 100% tam jsem. To, že jste položila tu otázku, svědčí o tom, že si to myslíte také. To spektrum je opravdu široké a myslím si, že mi vlastně poskytuje ten výkon, tu hnací sílu, tu schopnost, kterou zužitkovávám ve své práci a že jsem měl to štěstí, že vlastně na tom spektru je to zrovna ta pozice.
2: Každý, řekla bych, na nějakém tom stupni jsme.
1: Fakt?
2: Někdo si to uvědomuje, někdo ne.
1: Fakt jsme tam všichni?
2: Já asi mám vlastně, ten pocit.
1: Vlastně z podstaty asi ano. Kdyby jsme šli úplně do nějakých jako reziduí, tak prostě asi někdo může mít třeba 0,001. Asi jo? To je zajímavá myšlenka.
2: Bylo na tom pořadu něco, co vás překvapilo? Jste zvyklí čelit novinářům, talk show děláte na obou stranách, tak... Co bylo tohle?
1: Mě překvapila ta kvalita výměny energie, že kdybyste dělala rozhovor s dětmi, tak ty by přinesly podobnou energii, ale chyběla by jim přece jenom ta zkušenost, ty dospělácký myšlenky a tady vlastně bylo oboje. Tady se jako propojil svět dětí a dospělých a ještě vlastně, jakých je tam hodně a reprezentují vlastně všechny ty úhly, tak vy si vybíráte jak na švédském stole z nabídky. Jako kdybyste měla paletu fixů, takovou tu velikou, po té jsem vždycky toužil, všechny ty odstíny, nejenom základní barvy a přesně jste si vybrala ten odstín, který jste potřebovala, abyste dosáhla kýženého cíle, jako kdybyste vařila a měla spousty druhý koření. A tahle show to umožňuje, že vlastně berete si, co potřebujete z nepřeberného množství odstínů.
2: Otázka z trochu jiného, úplně jiného soudku. Superstar.
1: Já jsem se vrátil po 20 letech k základní roli mojí, která to všechno před 20 lety v roce 2006 odstartovala.
2: Viděla jsem jenom pár upoutávek a jsou tam zase takové reakce, které asi člověk dopředu nenarežíruje. S někým jste se tam objal, protože ty emoce byly evidentně na obou stranách hodně silné.
1: Já jsem se vrátil do té role, jak jsem říkal, toho moderátora. A moderátor je bratr, já bych řekl kamarád, ale možná je to až rodinný příslušník, bratr všech soutěžících, který stojí bez ohledu na cokoliv proti porotě. Teď jsem byl dvakrát v minulosti po roce, takže jste vlastně jakoby z podstaty na druhé straně barikády. Jste jako učitel proti žákovi. Jo, učitel se žákem můžou být sice kámoši, ale ve finále žák je prostě pod tím učitelem, že jo? On ho zkouší, on ho klasifikuje. Není to rovný, když to tady jste opravdu jako kamarád, jako takový asistent, jo? Já jsem se vrátil do té pozice, že jsem úplně blízko těch soutěžících a je to zážitek.
0: Říká Leoš Mareš, zážitek ze Superstar nabízí tedy televize Nova dnes večer a Česká televize rovněž dnes večer na prvním programu uvádí talk show Na jednoho s Leošem Marešem. A díky i vysílání a repríze si můžete dopřát obojí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Středeční dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Můžete si také ledacos dozvědět, přečíst, poslechnout i díky našim webovým stránkám liberec.rozhlas.cz. Můžete se také seznámit se zajímavým robotem. Umí salto, dost hučí a může skončit v kleci. Vývojáři v Liberci testují humanoidní roboty a prý umí notně překvapit. Můžete se podívat i na velice zajímavé fotografie. No a také vás pozveme na zajímavý výlet. Věra Plívová-Šimková žila i natáčela v našem kraji a její filmy připomíná výstava na hradě Rotštejn. Tak těch pozvánek je rozhodně ještě mnohem více. Stačí se podívat na stránky liberec.rozhlas.cz.

0: Hvězda Supernova má jméno Láska. Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Důležité zprávy máme pro obyvatele Rokytnice nad Jizerou. V termínu 10. až 18. září nebude doktorka Hana Kubínová přítomna v ordinaci. Po tuto dobu bude zdravotní sestra přítomna každý den od 7 do 12 hodin v ordinaci v Jílemnici. Je možné zde vyřídit potvrzení ošetřovné, konzultovat zdravotní stav dítěte a případně domluvit akutní ošetření. Telefon najdete na webových stránkách města Rokytnice. No a ještě zde máme ve stejném termínu, tedy 10. září až 18. září, bude z důvodu dovolené uzavřena horská lékárna v Rokytnici nad Jizerou. Otevřeno bude opět v pondělí 21. září. A chcete se dozvědět více o umělé inteligenci? Čím nás ohrožuje, čím nám pomáhá? To vše prozradí datový analytik Marek Prokop ve své přednášce právě dnes od 18 hodin v klubu u Bílýho Černocha v České Lípě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veselý je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60. má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
7: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
8: Je 10 hodin.
9: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
8: Mladí lékaři by mohli získat víc peněz na školící místa. Kvůli rušení výroby přijde na Jablonecku o práci více než 200 lidí. V České Lípě zítra začíná 2denní sportovní festival. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Dotace na takzvaná rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoci s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky. Ty mají být povinné od poloviny příštího roku. Na Jablonecku už se podle úřadu práce projevuje hromadné propouštění ve firmách Megatech Industries v Jablonci nad Nisou a Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obě společnosti ukončují výrobu. Inteva uzavře provoz v říjnu, Megatech do konce roku. Celkem má přijít o práci více než 200 lidí. Úřad práce jim nabízí pomoc ještě před registrací do evidence nezaměstnaných, říká jeho ředitelka Kateřina Sadílková.
10: Projekt Outplacement nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového uplatnění. Cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemusely vůbec vstupovat do evidence úřadu práce.
8: Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě zítra začíná 2denní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů, chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
11: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
8: Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady, informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dotační dodatečnému clu ve výši 50%.
9: Počasí.
8: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojedinile i bouřky. Večer čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
8: V Turnově došlo k nehodě v Bezručově ulici. Místo se dá opatrně objet. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, je tady s vámi i nadále středeční dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalhátová. Možná už to víte, v Liberci a v Žitavě můžete v rámci Dnů evropského dědictví o víkendu navštívit zajímavá místa, která nejsou běžně přístupná. Ale pozor, na některá místa si musíte předem rezervovat vstupenku. A poslední možnost je právě dnes. Více o tom si povíme s naším regionálním stopařem. A věděli jste, že po Česku funguje 7 transplantačních center, ve kterých lékaři zachraňují životy. Dvě jsou v Praze, další v Brně, Ostravě, v Olomouci, Plzni a taky v Hradci Králové. V seriálu Nový život dnes uslyšíte krátce před 10:30 o transplantaci jater a o tom, jaká omezení musí pacienti po operaci dodržovat.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Už od roku 1991 probíhají v září dny evropského dědictví, během kterých se veřejnosti otevírají historické budovy, významné stavby i běžně nepřístupná místa. Více než 20 jich bude přístupných v sobotu v Liberci a více než 30 v neděli v nedaleké Žitavě. Podrobnosti do vysílání už připravil regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z náměstí doktora Eduarda Beneše. Stojím před Liberskou radnicí, která je jedním z dlouhého výčtu míst zapojených do sobotního programu Dnů evropského dědictví v Liberci. Na úvod důležité upozornění, že na obzvláště na ta běžně nepřístupná místa je nutné si předem rezervovat vstupenku, třeba na portálu e-vstupenka, a poslední možnost je právě dnes. Některá místa jsou už obsazená, ale ten seznam je dlouhý, je opravdu z čeho vybírat a většina prohlídek je zdarma. Tady na radnici se můžete vydat třeba na věž nebo na komentované prohlídky interiéru radnice. No, opravdu se těžko vybírá. Já bych doporučil třeba ještě liberecké podzemí, tedy největší liberecký kryt civilní obrany. Ne každý měl možnost prošmejdit Grand Hotel Zlatý lev, který patří 120 let mezi nejvýznamnější historické hotely v Liberci. Součástí komentovaných prohlídek hotelu budou foyer, letní terasa, restaurace Benda, knihovna, konferenční prostory, wellness, hospoda na růžku a ještě k tomu vybrané hotelové pokoje a apartma. No, mě láká třeba také Volkerovo sanatorium nebo lesní vila Libigů, to je druhý název pro Volkerovo sanatorium, původní název. To se nachází v lesoparku, kousek pod Liberskou výšinou, kam návštěvníci vstoupí na vlastní nebezpečí, protože vila není běžně zpřístupněná veřejnosti, tak pořadatelé nedoporučují vstup dětem do 15 let, ale naopak doporučují pevnou obuv. Ale ten zážitek v té Libigově lesní vile bude umocněn navíc uměním, jak vizuálním, tak audio uměním.
1: A co nabízí nedělní program v Žitavě?
2: Tak do Žitavy se vydejte vlakem a kupte si jednosměrnou jízdenku a nechte si ji orazítkovat na některém z míst zapojených do programu a zpátky pojedete zadarmo. A z těch přístupných památek a dalších míst, kterých je přes 30, vybírám třeba Kronen kino, které od svého otevření v roce 1910 patří k nejstarším dochovaným kinosálům v Německu. A ještě starší jsou Žitavské městské lázně nebo starý společenský pivovar. Navštívit můžete i mandavské kasárny, nebo obytné a komerční domy v ulici Humboldtstrasse, které jsou v současné době v rekonstrukci, takže uvidíte průběh těch prací.
1: No a Jaroslave, na závěr ještě nějaký doprovodný program, to nám doporučíš?
2: Určitě v sobotu navštivte Mint Market, český designový trh tady na náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci. No a na spoustě míst v Liberci narazíte na jednotlivé části 10. ročníku festivalu současného umění Art Week Liberec. A v Žitavě na vás čeká samozřejmě také spousta hudebních a i vlastně vizuálních představení. Nabídka je víc než pestrá, podrobnosti dohledáte na internetu.
1: Těch míst tedy je. Ostatně mě láká asi jako tebe ta lesní vila Libigů v lesoparku kousek pod Libereckou výšinou. To bude asi hodně zajímavé, kolikrát kolem této vily kráčím a říkám si, jak to tam asi vypadá. Tak máme teď nejlepší příležitost se do této vily podívat. Je to tak?
2: Přesně tak.
1: Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, děkujeme za příjemné pozvánky a hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Jílemnice.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak už jsem zmínila v úvodu této hodiny, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec po Česku funguje 7 transplantačních center, ve kterých lékaři zachraňují životy. 2 jsou v Praze, další v Brně, Ostravě, v Olomouci, Plzni a taky v Hradci Králové. Ledviny, játra a srdce, a to jsou právě nejčastější transplantované orgány v Česku. Konkrétně nová játra zachránila v roce 2021 život třeba Erice z Benešovska a právě jí věnujeme další díl seriálu Českého rozhlasu Liberec, který jsme nazvali Nový život. Na svého dárce myslí Erika každý den a symbolicky mu děkuje její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života. Cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater.
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící.
2: Mhm, ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli to je všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku. Jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. A byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry, potom nesmíme ovoce, krep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta z nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

14.30, a to v Albrechticích, v Jiřetině, pod Bukovou, v Tanvaldu a ve Smržovce. Konkrétní adresy, kterých se odstávka týká, najdete na stránkách Albrechtic nebo přímo na ČEZ distribuce.

0: připomněli jsme si známý seriál Kukačky, ze kterého pochází tato písnička. Ovšem teď už se budeme v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovat ve spotřebitelskému servisu. Vy se dnes ptáte na účtenky, na váš další dotaz odpoví Josef Černý.
1: Paní Pavle se čím dál častěji stává, že se jí pokladní při nákupu zeptá, jestli chce paragon. Pokud chce, tak ho vytiskne, když řekne, že ne, nevytiskne ho. Setkává se s tím jak v marketech, tak v malých obchodech. Ráda by věděla, jestli se zatím skrývá nějaká možnost podvodu a má smysl si paragony proto raději brát. Paní posluchačko, jakmile pokladní nemarkuje částku do pokladny, je jakýkoliv podvod v podstatě vyloučený. Přesto si ale paragon berte pro případ reklamace, a to i když kupujete třeba jenom jogurt, protože i ten může být zkažený.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hezky to rozdělal Karel Zich, 10 hodin 48 minut je tady s vámi dopoledne pod ještědem. Podle dalšího z receptu našich babiček můžete vyzkoušet přípravu i chuť pstruha na bejlí. A mezi bejlí bude i routa, se kterou nás seznámí Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření.
1: Naše povídání o tom, co všechno zpracovávali hospodyně v kuchyni před 100 a více lety, dnes začneme lidovým zaříkáním. Žebříček a routa žene nemoc kouta.
2: Routa, ruta, rutev, rutva, děsník či gertrudka. Stále zelený, částečně dřevnatělý keř s krásnými žlutými vonnými květy pochází ze Středomoří, konkrétně z Balkánského poloostrova. Znali ho starověcí Řekové i Římané.
1: U nás rostla routa v zahradách, polích i v lukách. Ve středověku ji lidé používali k odvrácení moru. V lidovém prostředí byla symbolem panenství a v magických praktikách se používala jako obrana proti zlým silám a čarodejnicím. Sušené kvítky se obvykle nosily ve škapulíři zavěšeném na krku. Praktické vesnické hospodyně o ní říkali, že je to bejlí na zvěřinu i do skříně. Řecký lékař a botanik Dioskorides popsal na počátku 1. století našeho letopočtu použití routy v kombinaci s oleandrem jako protijed proti ušknutí hadem. Středověcí učenci zmiňují, že zlepšuje zrak. V tradiční lidové medicíně ji babky kořenářky doporučovaly na různá onemocnění cév, na záněty žil i na vysoký krevní tlak. Ve správném dávkování také na potíže se zažíváním, na nemoci žlučníku a žaludeční křeče. Routa nebyla jen léčivkou, ale také kořením, jejíž aromatické listy a mladé výhonky na hořklé a ostré chuti se používaly v malých dávkách do masitých jídel, do ovocných omáček masu, třeba šípkové nebo povidlové. V našich obchodech s kořením na routu nenarazíte. Ale pokud se vydáte třeba do Chorvatska nebo Itálie, můžete ochutnat grapu nebo raky nebo některé druhy piva a zjistit, jak routa chutná. Taky si ji můžete ze semínka vypěstovat na zahrádce a pak její vonavé květnaté stonky zavěsit do komory proti molům a jiné havěti nebo 2-3 lístky přidat na rybu.
2: Starý recept, jak dnes přidáme? Pstruzy na bejlí.
1: Budeme potřebovat 4 pstruhy, sůl, drcený kmín, máslo, čerstvou majoránku, petrželku a routu a kousek slaniny. Ryby omijeme, osušíme a na jedné straně každé ryby uděláme ostrým nožem 4 hlubší zářezy. Pstruhy zevnitř osolíme a okmínujeme a do břišní dutiny vložíme posnice petrželku, majoránku a 2 malé lísky routy. K bylinkám vložíme kousek másla. Do každého zářezu pak na rybě zasuneme kousek slaniny. Ryby naskládáme do pekáče vymazaného máslem, osolíme, okmínujeme a na každou položíme malý kousek másla. Dáme do vyhřáté trouby a upečeme. Podáváme s bramborem a ještě lépe s chlebem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stop.

0: cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: I tak to zkrátka v životě chodí, zpíval nám o tom Josef Laufer. 5 minut před 11. hodinou. V 11 hodin už zprávy, které si pro vás připravuje Miroslav Holubec. Po 11. hodině už přivítáme zajímavého hosta. Když se řekne fyzioterapie, rehabilitace, tak se nám vybaví samozřejmě pracovníci, kteří nám pomůžou třeba po operaci, nebo když nás bolí záda, tak hledáme také pomoc u fyzioterapeuta. Ovšem tohleto je zvířecí fyzioterapeutka a rehabilitační pracovník Denisa Zbranková Albániová z AZ Dog Care. Co trápí psy, s čím se potýkají a jak se můžou zlepšit, jak se můžou léčit, nejenom to probereme už za chvíli.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Soud osvobodil muže obžalovaného kvůli požáru v Českém Švýcarsku. V Turnově zatím nerozhodli, kdy otevřou městskou knihovnu. V Lomnici nad Popelkou se dnes koná Den zdraví. Dnes bude zataženo s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se ale jeho vinu nepodařilo prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Vedení Turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavbu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy, plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. To se týká například Noci literatury chystané na středu 16. září, doplňuje mluvčí města Marcela Jandová.
3: Protože radnice, historická radnice města Turnov slaví 500. výročí, tak jsme si dovolili Noc literatury z knihovny přesunout do speciálního prostoru, a sice foaje radnice.
1: O novém termínu otevření budovy knihovny zatím vedení města podle Jandové nerozhodlo. Lidé v Lomnici nad Popelkou si můžou v rámci akce Den zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. V prostorách před zámkem budou dnes stanoviště například naměření krevního tlaku a cukru. Místní lékaři a zdravotníci budou vysvětlovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Lidé si také budou moci prohlédnout hasičské a policejní vozy.
4: Veřejnost se při akci Den zdraví může v Lomnici dozvědět důležité informace o svém zdravotním stavu a jak dbát na prevenci. Součástí je také zdarma testování na přítomnost viru HIV. Představí se také velké sociální a odlehčovací služby z regionu. Program začne ve 12 hodin a potrvá do 16. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hajaja odkazuje na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka, jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes lidé můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně zataženo, během dne na většině území déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer pak čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci se v Sokolské ulici střetlo osobní auto s nákladním. Nehoda tvoří na vozovce překážku, ale dá se opatrně objet.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už máme krátce po 11. hodině, pokračuje středeční dopoledne pod ještědem a my už se budeme věnovat fyzioterapii. Pasivní mobilizace kloubů, masáže, pasivní stretching, nácvik spinální chůze. To jsou některé z mnoha způsobů terapie, které pomáhají jak nám lidem, tak i zvířatům. S jakými nejčastějšími zdravotními problémy se obracejí majitelé zvířat na fyzioterapeuty, jakou roli zde hraje přešlechtění některých plemen psů a jak probíhá samotná terapie, nejenom o tom se budeme povídat s fyzioterapeutkou a rehabilitační pracovnicí malých zvířat Denisou Zbrankovou Albániovou z AZ Dog Care. Jste zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Po písničce Michala Davida už jsem ráda, že ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžu přivítat hosta. Pokaždé mám radost, když jsou u nás hosté poprvé, protože je to ještě takové neoťukané, ale bude to dnes určitě hodně zajímavé povídání, protože hostem bude fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice malých zvířat Denisa Zbranková Albaniová z AZ Docare. Vítejte u nás poprvé. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne.
0: Musím říci, že před časem, když jsem tak projížděla zvířecí fyzioterapeuty, tak jsem si říkala, no pro pána Jana, to jsme se tedy dostali do takového zvláštního stádia, kdy některá zvířata, zejména bohužel hospodářská, na tom nejsou moc dobře, víme to sami. A některá zvířata šlechtíme, přešlechťujeme a také dokonce pro ně máme fyzioterapeuty. Ale dívala jsem se do té doby, než i náš pejsek jaksi začal pajdat a poté už je člověk rád, když může vyhledat nějakého poradce nebo odborníka, který řekne, tak já vám trochu pomůžu, aby ten váš pejsek byl v pořádku. No. Mm-hmm. Takže teď jsem to trošku uvedla na pravou míru. Tak jsem si tak říkala, čím bychom začali. Já jsem se dívala na vaše webové stránky a vy tady máte zdařilou fotografii psího čenichu, který vykukuje z hromady granulí a potím máte obezita u psů. To je velký problém.
1: Ano, je to velký problém, se kterým se setkáváme samozřejmě i my jako fyzioterapeuté v naší každodenní praxi. Nebývá to většinou tak, že by to byl primární problém, se kterým majitelé přichází. Naopak si třeba kolikrát nejsou vědomi toho. Já ráda říkám s oblibou, že ho mají v příliš blahobytné kondici, protože mnoha majitelů se dotkne, když jste jim rovnou řekli, máte teda ale tlustého psa.
0: No ale tak veškerá korektnost stranou, protože je to už život ohrožující.
1: V mnoha případech ano. Nejde jen o to, že to je taková ta zátěž na klouby, o které se hodně mluví, ale souvisí to samozřejmě i s vyšším rizikem, když to zvíře třeba musí podstoupit nějaký operační zákrok, musí do anestezie, protože tuk není jenom nějaký faldíček navíc, ale je i takzvaný viscerální tuk, který se třeba obaluje kolem orgánů, uvnitř toho tělíčka. Zároveň tuk je pořád živá tkáň, ve které se velmi dobře daří třeba různým tumorům, zánětům. Je to prostě zbytečná věc, kterou u toho pejska určitě z mnoha ohledů nechcem, i s ohledem třeba na kardiovaskulární systém.
0: Ale to platí i pro nás dvounožce.
1: Já si myslím, že ano.
0: Apel i pro nás, tak člověk si to alespoň zase opět oživí a uvědomí. No, potom jsem se ještě dívala, než dojdeme k tomu, co všechno se zvířátky provádíte, tak abych na to náhodou nezapomněla, norský postroj je prostě špatný. To je jedna taková zajímavá zmínka a apel možná na pejskaře, kteří používají místo obojku, tak používají takový ten koňský psí postroj. Nahoře to má takové poutko, pokud
1: to
0: náhodou pejsek vyštěkne, tak my si ho krásně přitáhneme. Mm-hmm. My ho tady také používáme a prý to není dobré.
1: No, ono záleží. I ten článek na mém webu vlastně zohledňuje, že jsou situace, kdy norský postroj může být vhodný. Příkladem může být třeba velmi těžký pejsek, který třeba váží i víc než majitel a má velkou sílu a je třeba ve velmi vážném stavu třeba onemocnění krční páteře, kdy my potřebujeme, aby to zvíře prostě opravdu se pohybovalo opravdu pomalu. Tak jsou i výjimky, kdy je vhodné ten norský postroj použít, ale je jich méně. Klasický postroj Y-ového nebo jiného tvaru bývá vhodnější. V dnešní době je velké množství těch postrojů. Nejlépe je samozřejmě pejska vzít do nějakého specializovaného obchodu a přímo to vyzkoušet, protože neplatí, že konkrétní postroj třeba pro konkrétní plemeno by byl vhodný, ale opravdu se to musí ideálně naskoušet na tom pejskovi. Na druhou stranu nejnovější studie týkající se nějaké lokomoce a biomechaniky psa ukazují, že dost možná i ty správné v našich očích postroje nějakým způsobem pohyb omezují a v některých studiích možná i více než ten norský postroj. Takže já jsem docela zvědavá, co nám řeknou studie třeba za pár let.
0: Říká fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice malých zvířat Denisa Zbranková Albaniová.

0: Zvířecí a lidská prevence, tedy ohledně našeho zdraví, jak se zdá, jak se to hezky překrývá. Ano, musíme dbát na to, abychom nebyli obézní, protože trpí naše orgány, naše kostra, stejné je to u psu. O tom jsme si povídali ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s fyzioterapeutkou a rehabilitační pracovnicí malých zvířat Denisou Zbrankovou Albaniovou z AZ Dog Care. A teď už bych se vás ráda zeptala, která zvířata nebo majitele, kterých zvířat vás navštěvují, jaké mají problémy, jak se to řeší, povídejte.
1: Tak ráda bych řekla, že to je primárně prevence, ale samozřejmě ne. Samozřejmě největší procento pacientů jsou pejsci, kteří něčím trpí, mají nějaký problém. Kdybych to měla vzít z pohledu věku, tak u mladých pejsků to bývají různá růstová nebo dědičná onemocnění, jako je dysplazie kyčelních, loketních kloubů, osteochondroza a podobně. Nebo samozřejmě, protože mladí pejsci bývají janci, tak to jsou různá traumata, ať už to jsou zlomeniny, ruptury vazů, různé pády z výšek, ze střech, z oken, nebo skoky do zdi třeba a podobně, nárazy do stromů. U starších pejsků to naopak bývají takové ty degenerativní změny, nejčastější samozřejmě osteoartróza nebo spondylóza a další takové ty nejčastější nálezy. Zpravidla to bývá takové to, že si majitelé všimnou, že to zvíře třeba už nechce skákat do auta, už najednou nevychází nebo neschází schody tak dobře jako dříve a hledají ty cesty, jak vlastně tím starším pejskům pomoci. Z těch nejvážnějších stavů to pak samozřejmě bývají neurologická onemocnění, kdy třeba to zvíře ochrne na zadní nebo v horším případě na všechny tlapky.
0: Třeba u té dysplázie, tam se to třeba dá nějak jakoby i pomocí fyzioterapeuta třeba trochu zpomalit ten proces. Samozřejmě se to nedá zřejmě vyléčit, ale dá se malinko to zpomalit.
1: Přesně jak říkáte, určitě mi to z toho tělíčka už nikdy nevymažeme, ale od raného věku, v podstatě od té doby, kdy to majitel zjistí nebo kdy je třeba podezření a společně se domluvíme, proč je třeba dobré dodělat nějaké rentgenologické vyšetření, se na tom dá pracovat. Jak už jste zmínila, velký vliv na to má třeba kondice, tedy obezita psa. Taky co se týče nasvalení toho pejska. To je jedno z klíčových nějakých jako pointů, jak to zvíře udržet dlouhodobě, třeba v dobré kondici a třeba i bez bolesti. Takže není to jenom o tom, že majitel přijde s nápisem na čele můj pejsek má dysplazii, ale je to o tom, že my probereme, co všechno s tím pejskem dělá, jak žije, kde žije, jestli chodí do schodu, po jakých površích se pohybuje, co dlabe. A vlastně procházíme celý ten život toho pejska a přizpůsobujeme tomu v ideálním případě všechno. Protože když já se budu jako fyzioterapeut snažit, ale majitel proto doma nebude ochoten jako udělat vůbec nic, tak samozřejmě ta šance, že ta rehabilitace bude nějak výrazně úspěšná, se výrazně snižují.
0: Máte také takový názor, že ta dysplázie, že to nejčastěji postihuje větší plemena, třeba i ovčáky, vlčáky, a je to třeba dané i tím, že jsou přešlechtění?
1: No, úplně, že bych řekla, že to jsou vyloženě jenom obří a velká plemena, to si nemyslím. Jsou na to samozřejmě studie, které zohledňují, kolik procent zástupců toho plemene trpí dysplazí. Přešlechtění s tím určitě souvisí. Na druhou stranu to přešlechtění, kdyby nebylo šlechtění, nemáme žádné jako plemeno v podstatě, ale samozřejmě nekontrolované šlechtění, ale ty externí vlivy, právě výchova, strava, ty podmínky, ve kterých zvíře žije, to výrazně ovlivňují.
0: Já se na to ptám proto, protože jsem měla třeba možnost vidět německého ovčáka, který ale nebyl takzvaně přešlechtěný a který byl takzvaně rovný. A pak jsou tato plemena, která jsou jakoby zkosená. A vím, že už mi pár veterinářů říkalo, no to jsou ti přešlechtění vlčáci.
1: Ano, ano, ta spáditá záď u německých ovčáků je takový ten velký strašák pro nás fyzioterapeuty, nebo aspoň pro mě je velmi smutné vidět třeba čtyřměsíční štěně, které už špatně chodí a už v té chvíli je vidět, že ten problém bude od mládí. A já se pak kolikrát říkám, kolika let se tohle zvíře třeba bude schopné jako dožít. Oproti tomu většinou ty sportovní linie nebo ty služební psy těch německých ovčáků mívají tu záď třeba jako rovnější. Ono totiž ty kyčle, není to jenom o těch kyčlích a o té dysplazii, ale souvisí to pak třeba i s častým onemocněním v úseku bederní páteře u německých ovčáků. Nejznámější je samozřejmě takový syndrom Caudy equiny asi.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. You got it.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice Malý zvířat Denisa Zbranková Albániová. Tak dívala jsem se, kdo jsou vašimi pacienti. Jsou to ortopedičtí pacienti, neurologičtí pacienti, geriatričtí, preventivní péče tady u vás a dog fitness. Já bych se pozastavila u geriatrických pacientů, což znamená, že už to jsou pejskové v určitém věku. Týká se to i nás lidí, dosáhneme věku a pak už máme svého geriatra, který nám pomůže třeba s léky, abychom se v tom nestratili. Co to znamená v té psí říši? Nebo i kočičí chodí k vám i s kočkami?
1: Chodí i majitelé s kočkami. Řekla bych, že v posledních letech je nárůst jak obecně tématu jako fyzioterapie koček, tak i toho zájmu z pohledu jako majitelů. Protože stejně jako pejsci i kočičky trpí degenerativní problém, i kočičky se musí potýkat třeba s artrózou. Na druhou stranu geriatrický pacient není na to jakoby žádná tabulka, protože každé plemeno se třeba dožívá průměrně jako jiného věku. Když si vezmeme, tak bohužel ta nejkratší životnost většinou připadá na dogy, boxery a
0: čím
1: tak dále.
0: Čím větší plemeno, tím kratší doba dožití? Nebo je to individuální?
1: Dalo by se říci, ale jsou tam nějaké výky, ale dalo by se jednoduše říci, ano, nejvíce se dožívají takové menší plemena psů, to určitě ano. Takže u nich třeba ten geriatrický věk připadá jako později, ale je to neskutečně individuální. Nedá se říct, že když já mám border collie, že vím, že tady bude další 4,5 roku přesně. Je to neskutečně individuální.
0: Co je pravda na tom, že nejlepší, co se týče různých nemocí a potíží, že nejlepší jsou opravdu kříženci, že ti jsou vybaveni, že jsou na tom geneticky lépe, že jsou třeba i odolnější?
1: Vím, že se to říká a přiznám se, že nevím, jestli to je mýtus, protože když si to tak vezmu, tak ke mně většinou chodí ten vzorek pacientů, ať už s průkazem původu nebo kříženců, kteří mají nějaký problém. A nejsem si jistá, jestli jsou studie, třeba jsou, které by nám tohle potvrdily nebo vyvrátily.
0: Dobře, teď bychom se možná mohli ještě zaměřit na zvířata, která mají právě třeba osteoporózu nebo artrózu. Chápu, že to nejde vyléčit, ale jde ten proces tak trochu zpomalit. Jakým způsobem?
1: Určitě jde. Za mě by vždy měl být ten přístup k tomu pacientovi komplexní a není to jen o práci mé jako fyzioterapeuta, ale měla by tam být samozřejmě spolupráce s veterinárním lékařem, který za prvý diagnostikuje tu artrózu, protože fyzioterapeut tady není od toho, aby diagnostikoval zvíře, pokud zároveň není veterinárním lékařem. Veterinární lékař také v případě potřeby nasazuje medikaci, kterou ale třeba může ta fyzioterapie snížit nebo do určité míry, do určité doby oddálit. Ta fyzioterapie zase pracuje na tom, aby udržela to zvíře co nejvíc v kondici. Když si to představíme, tak aby měl třeba svaly, aby nám neatrofovaly a zároveň, aby ale to tělíčko bylo pružné, aby to nebyl křečovitý svalovec, který nebude schopný packu pořádně natáhnout.
0: No a znamená to, když k vám někdo přijde a pejsek, který má artrózu na předních nohách, už jakoby špatně chodí, tak pomáhají i tady samozřejmě i nějak i výživa, stravování v tom hraje velkou roli a nějaké masáže, nebo co se s ním dá dělat?
1: Ve fyzioterapii máme hlavní tři směry. Manuální terapie, pohybové terapie a fyzikální terapie. Z fyzikálních terapií je to třeba využití laseru, magnetoterapie, hydroterapie, tedy to, co až na chození ve vaně asi znají lidé od sebe. V rámci pohybové terapie je to teda nějaké aktivní cvičení, kdy většinou za nějaký pamlsek nebo hračku s námi zvíře v ideálním případě je ochotné spolupracovat. Přichází manuální terapie, kdy právě uvolňujeme třeba přetížené bloky nebo pracujeme s majitelem, jak uvolnit třeba bolestivé oblasti.

0: Nevěř lidem, co jsou jak psy koušou. Michal Penk nám zpíval písničku O bláznech ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už vás někdy váš pacient kousnul? Na to se ptám fyzioterapeutky a rehabilitační pracovnice malých zvířat Denisy z Brankové Albaniové.
1: V rámci fyzioterapie naštěstí ne. Ale myslím si, že to je i o tom, že já si hodně zakládám na tom přístupu a když to jde, tak na ošetření se svolením toho zvířete. Není to o tom jenom, že já si řeknu, že chci namasírovat psa a půjdeme a zaklekneme ho a on prostě bude ležet. V tom případě by za mě ta práce neměla žádný smysl. Hmm. To znamená, že já si snažím s tím zvířetem i vybudovat nějakou důvěru, aby jednak pro něj to bylo příjemné, aby to pro něj nebylo trauma, že jde na fyzioterapii, aby se tam vracelo rádo, ale zároveň, aby mě do toho tělíčka od těch tkání pustilo. A to, když bude to zvíře vystresované nebo mi nebude důvěřovat, bude se bát každého doteku, to nepůjde.
0: Hmm. Povětšinou tedy některá plemena asi mají i košík raději pro jistotu, nebo už jsou bez košíku?
1: Já nechávám psům košík ve chvíli, kdy to je na žádost majitele. Když přijde majitel a řekne, já si nejsem jistý, jak bude zvíře reagovat, tak říkám, sundejte košík, uvidíme, při nejhorším se k němu vrátíme, to se mi zatím nestalo, ale stalo se mi, že ke mně třeba chodil maliňák, to je takový ten belgický ovčák, často využívaný ve službách, kdy třeba na žádost majitelky ze začátku pejsek chodil s košíkem, dneska se vřítí do ordinace jak velká voda, volí, že mě pomalu mě povalí a je to naprosto v pořádku.
0: Jako kdyby podvědomě pocítil ten pes, že mu přinášíte určitou úlevu.
1: Ano, ale musel si bylo to časem, nebylo to hned.
0: Máte třeba nějaký příklad, kdy k vám třeba přišel, neříkám přímo beznadějný, jako vypadající pes a díky té fyzioterapii se to poněkud zlepšilo?
1: Mám teďka nedávno nádherný příklad z praxe Fenečky jezevčíka po páté operaci páteře, kdy na veterině byla referovaná k nácviku takzvané spinální chůze, to znamená, že podle veterinářů už nebyla naděje, že by normálně chodil to zvíře a spinální chůze je specifická chůze vyvolávaná reflexem, to znamená, že to zvířátko nějakým způsobem chodí, ale o těch nožkách vůbec neví zadních a nakonec se u téhle Fenečky ten vývoj tak zlepšil, že chodí vědomně, nechodí jako už normálně, to už nikdy chodit nebude, ale po pátém zásahu do páteře to bereme s majitelkou jako velký úspěch a doufám, že nám tu dlouho Fenečka vydrží.
0: My majitelé psů tedy můžeme také udělat hodně pro to, aby ten pes byl v co nejdéle v dobré kondici.
1: Já si myslím, že vy jako majitelé můžete udělat úplně nejvíc pro to zvíře.
0: Co taková zelenina ve stravě, protože my jsme potřebovali u našeho psa, aby trochu zhubnul a tak se nám dostalo rady, nebojte se mu dát mrkev, zelí, promíchat to a je faktem teda, že to se

0: Vás těším, že nás zase někdy navštívíte.
1: Já také.
0: Naším hostem byla fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice malých zvířat Denisa Zbranková-Albániová z AZ Docare. Mějte se hezky, ať se vám daří.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra to už bude tématem dobrovolnictví. To představuje v současné době nespočet možností. Můžeme pomáhat osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, seniorům, pomoci s doučováním, přivítají děti, studenti a v neposlední řadě můžeme přispět k ochraně přírody. A velkou inspirací jsou dny pro dobrovolnictví, které se konají v pátek a v sobotu v paláci Libik. A nejen do programu nahlédneme taky s naším zítřejším hostem, kterým bude koordinátor dobrovolníků Ondřej Janeta.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hospodářské rady.
1: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Outsider Waltz, Vaby Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Před více než 100 lety 9. září 1920 se narodil Josef Kobr, herec, který byl známý i jako kabaretní a estrádní komik. A tak si jeho humor připomeneme několika anekdotami.
1: Přijde do restaurace, člověk vyndá fotku, opře o vázičku, objedná si pivo, vypije, koukne, objedná si druhé, vrchní nese, říká, co pak to vidím, to je na té fotce vaše manželka, říká, ano, to je moje manželka. A vy nosíte na fotce do hospody tak jako z lásky? Pane, to je takový můj barometr, pane vrchní, víte, já po každém vypitým pivu se na ní podívám a jak se mě začne líbit, tak vím, že jsem ožralej. Láska kvete v každém věku, láska hory přenáší. Znal jsem babičku, ta už byla tak stará, že zapomněla číst, neuměla počítat ani psát. A dostávala důchod a místo podpisu dělala dva křížky. Rok dělala dva křížky, najednou dostane důchod, udělá kříže, kolečko. Doručovatelka říká, babi, dva roky mě děláte, jenom dva křížky a teď kříže, kolečko, to abych si strčila za klobouk nebo co? Holka, nezlob se, ale to víš, když je člověk starý a je sám, je mu strašný smutno, tak jsem si na stará kolena vzala dětka Brázdovice a mám jiný příjmení. Láska, láska. Skutečně, já mám rád lidi a kamarády. Já jsem byl nedávno v Bratislavě navštívit Oldo Hlaváčka. A vy jsme, já bydlel v hotelu Forum, to je krásný hotel, mezinárodní parametry, samý křišťál a samý mramor, rychlový tahy, pomalu výtahy, snack bary, denní bary, noční bary, vinárny, restaurace, vejdete na toaletu a hned fotobuňky začnou svítit, začnete z voda, nevíte z koho, nevíte odkud nic, vejdete do rychlový tahu a hned jste nahoře, vezmete za klik, už to stojí 15 korun, ované vás vůně. No to bylo něco tak krásného, ty dojmy. Druhý den jsme chodili po Bratislavě a viděli jsme takovou krásnou dívenku, která pořád říkala nemirten. Víte někdo, co to znamená nemirten? Ano, prosím, řekněte to nahlas. Nerozumím, nechápu správně. Já vím, je to řekl Oldo, ale já mu nevěřím ani, co se modlí. Tak šla a za ní takový náš chamťa pořád říká, slečno, vy se mě tak líbíte, vy jste nádherná. Říká, nemirten, no ne, to poprsí ten zadeček. Říká, nemirten, kdybyste měla čas, přijďte zítra od 5 do 10, já vám předvedu u mě něco, co jste v životě neviděla. Bubliny u nosu se vám budou dělat. Říká, nemirten, ale prýděm.
0: To jsme si připomněli Josefa Kobra, který se narodil před 100 lety. Tak možná vám můžu připomenout čas. Za 5 minut je tady pravé středeční poledne, tak v čase 12. se přihlásí Iveta Bláhová, má pro vás polední zprávy. Po 12. hodině Filip Majsl, písničky na přání. Mějte se krásně, užívejte dne a zítra opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník. Podle policie bude zápas rizikový. Rozšíření výstavy o libereckých výstavních trzích nabízí ukázky tehdejší architektury. Poslanci znovu schválili sporný zákon o státních zaměstnancích. Odpoledne bude převážně zataženo až oblačno s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany policie České republiky bezpečnostní opatření.
1: Návštěvníky výstavy Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích v Severočeském muzeu dnes čekají dvě komentované prohlídky. První z nich začne v 15 hodin, a to v malém sále Severočeského muzea. Druhá začne v 18 hodin v novém výstavním prostoru v takzvaném BG klubu naproti muzeu.
3: Liberecká výstava Všechno, co jsme chtěli, je rozdělená do dvou částí. Ta v Severočeském muzeu lidem představuje sortiment prodávaný na libereckých výstavních trzích v 60. až 80. letech minulého století. Druhá část výstavy v BG klubu lidem nabídne ukázky tehdejší architektury. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň. Informovala o tom mluvčí Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. Celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. S každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přihlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovalo 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně zataženo až oblačno, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Později večer začnou srážky od západu ustávat a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a odpoledne se bude ochlazovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Sokolské ulici se střetlo osobní vozidlo s nákladním. Projedete se zvýšenou opatrností. Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objížďka vede přes Bílý kostel a uzavírka potrvá do 23. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné poledne, tak si představte, dnes máme den vídeňského řízku, jak se říká v lepších kruzích, Wienerschnitzel. Ano, je to velice sympatický den, navíc inspirativní na tento čas. Ano, někdo si možná řekne, že na středeční poledne je vídeňský řízek trochu extravagantní jídlo, ale já osobně si myslím, že na pořádný řízek velikosti dětských zádíček je vždycky ten správný čas. To je tedy inspirace na dnešní oběd a navíc pro vás mám ještě inspiraci na písničky na přání, protože dnes slaví narozeniny kanadský zpěvák a hudebník Michael Bublé. Ale jinak je to pochopitelně na vás, co budeme v následující hodině hrát. Začíná písničky na přání a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Na věky zůstane čas, no to je možné, ale čas stále běží, máme 7 minut po 12. hodině a vstoupili jsme do písniček na přání. Vy do nich samozřejmě můžete volat na číslo 22 155 37 22 a nebo psát e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS zprávy ve tvaru zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text s přáním a samozřejmě identifikací písničky na číslo 90 011 04. Já se na všechna vaše přání moc těším. Předtím ještě rychlý pohled do kalendáře. Dnes má svátek Daniela. To je krásné jméno, ale zrádné. Já mám kamarádku, které se odjakživa říká Danka, tak jsem jí dnes popřál k svátku a teprve dnes jsem zjistil, že není Daniela, ale Dana. Tímto tedy Danielám přeju všechno nejlepší. No a Danieli může potěšit snad jen Daniela.

0: No, na úvod písniček na přání jsme tady udělali radost všem Danielám k dnešnímu svátku. Já doufám, že jsme potěšili všech téměř 1200 Daniel, které žijí v Libereckém kraji. No a teď už pojďme splnit první přání. Čeká nás telefonát a tuto skřínku, nechci říct si Pandořinu, ale prostě telefonickou skřínku nám dnes otevírá kdo? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady Jarča sídlám tu. No, Filipe, tak bude to poděkování vám ta písnička. Všechny, co si necháme hrát, hlavně bych to chtěla poslat Barče a Marušce, tak dneska sejde, společně se sejdeme, ve 3 hodiny máme strát.
0: Bude dámská jízda, panečku.
1: Ano, ano, bude dámská jízda, ano, nebude tam žádné mužský, nebude nám tam nikdo.
0: Ano, zlí jazykové by mohli tvrdit, že to je sabat, ale to necháme stranou, tak prostě zůstaneme u té dámské jízdy.
1: Ano, dobrá. Ano. No a bylo by to ještě pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami. A bude písnička od Karla a Charlotte Gotový Srdce nehasnou.
0: Dobrá, tak ty jste si tady písničku i sama uvedla, nemáte samozřejmě zač. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, Filipe.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak, tak, srdce nehasnou a písničky na přání také ne, ty se naopak teprve rozhořívají. 2:45 na jednu jdeme splnit první e-mailové přání a rovnou takový chvalospěv. Chtěl bych poděkovat za vynikající projekt Českého rozhlasu Liberec, a sice za letní speciál Zámecké léto s Františkem Kinským a skvělým moderátorem Patrikem Rozehnalem, tady bych ještě doplnil sám za sebe, a skvělým průvodcem kolegou Pavlem Kudrnou. Mimochodem, pokračuje náš pisatel, skvělý jste samozřejmě i vy, moc krát děkuji. Zahrajte prosím všem lidem, který se tento speciál také líbil, třeba písničku Heleny Vondráčkové Malovaný džbánku. Moc děkuji, mějte se fajn, Jan Matouš z Liberce. Pane Jane, moc krát děkujeme za vaše slova, ta určitě potěšila, a při vší skromnosti nejenom vám, ale všem ostatním říkám jen houšť a větší kapky.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na chvíli jsme v písničkách na přání zavítali na zahraniční hudební scénu. Kapelu Bee Gees asi není třeba představovat. A jak budeme pokračovat dál, o tom už rozhodne paní Božena. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, já vás moc zdravím. A dneska tuhle písničku bych chtěla, jak jsem vám říkala před chvilkou, to je velký překvapení pro mě, milý teda hrozně, poslat písničku pro paní doktorku, která teda je úžasná, jednou za pár let teda tam jdu, ale potřebovala jsem nějaký žádanky a vyšetření. A představte si, že mi je napsala, šla jsem se objednat, a nečekala jsem na to jedno vyšetření, mě vzali okamžitě a na to druhé už v pátek.
0: Takže je to možné vůbec?
1: Překvápko. No,
0: já myslel, že takové krátké čekací doby jsou jenom na patologii, ale očividně i na jiných odděleních, aspoň doufám tedy.
1: No, bylo to fakt teda, no ještě v pátek říkám, ale hned jako, jo, to bylo takový radostný překvapení. Hmm. A i ta paní doktorka, u které jsem dneska byla se sestřičkou, strašně moc fajn, taková mladička, příjemná, usměvavá hezonka. Jo, opravdu, no moc příjemný. Aha. A v pátek taky, takže já chci poděkovat našemu zdravotnictví a věřím, že pořád ještě to je v pořádku. Ono záleží asi taky na co, na jaké vyšetření se jde, ale tady zrovna teda opravdu jsem šťastná.
0: No, já jsem rád, že jste se s námi podělila o ty dvě dobré zprávy, no. Hlavně ať ta vyšetření dobře dopadnou. No a teď už prozraďte, jakou písničku pošleme.
1: No a písničku od Konárika a Kazika Život je boj a posílám ji také pro všechny posluchače Českého rádia Liberec i pro vás do rádíka. Ať se máme hezky, ať nás nic netrápí hlavně a ať jsme spokojení.
0: Dobrá, no tak vy jste ten boj na rozdíl od Konárika a Kazika měla poměrně jednoduchý, co se týče objednání k lékařům. Jen houšťa větší kapky, to už říkám dnes po druhé a stále to platí. Tak se mějte krásně, paní Boženo, a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, děkuju.

0: Jak říká Karol Konárik a Robo Kazík, život je boj. Klasik ovšem optimisticky naladěný tvrdí, že život je pes, nejlepší přítel člověka. Co z toho si vyberete, to je pochopitelně na vás. Ovšem, co si z našeho hudebního archivu vybere naše další posluchačka, to se dozvíme právě teď. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, i dobré odpoledne všem posluchačům. A já si vyberu Michala Davida Poupata a bude to pro Jarušku do Friedlandu a babičko Maruško pro tebe do Friedlandu a taky pro vás, pane Filipe.
0: Já moc krát děkuju. Mimochodem, když už máte vybranou tady tu písničku, řekl bych dost tematicky zaměřenou, jestli pak už máte modré trenýrky s kapsičkou a ušmudlaným kapesníkem bílý nátělník a jarmily.
1: No, kapesník zmačkaný mám v kapse, ale trenýrky mám černý.
0: No tak tím jsem se samozřejmě nechtěl dostat do této sféry. Myslel jsem tím, jestli máte připravený cvičební úbor, když tady máme tu spartakiádní písničku. No ale dobrá, tak už to vím. No, tak budu mít hned hezčí odpoledne. Tak se mějte krásně. Posílám Michala Davida zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

tak jsme vzpomněli na Spartakiádu v polovině 80. let. Michal David a Poupata, už si nedokážu vybavit, co to bylo za věkovou kategorii. Mám takový pocit, že dorostenky, ale nejsem si tím zcela jistý. Ale to už samozřejmě odvál čas. My se musíme věnovat dalším písničkám na přání, které se na nás hrnou teď převážně tady e-mailem. Napsal nám pan Jan Sklatov, který uvádí, chtěl bych zahrát písničku za 100 let a písnička bude pro všechny posluchače. S pozdravem, jak už jsem říkal, Jan Sklatov.

0: i za 100 let.
1: To je písnička, která se velmi dobře vyhledává. Interpreti, nebo spíš projekt, se jmenuje Za 100 let a písnička Za 100 let. Máme 5 minut před 1:45, to znamená, že písničky na přání už se blíží do své 1/3, ale samozřejmě pokračujeme dál a pokračujeme e-mailem. Prosím, zahrajte paní Věře do Semel na Letnou písničku Mamko, nedávej mě od kapely Čechomor. Moc děkuji, Petr.

0: Šťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně to též i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

tak nám krásně zazněly Husličky a hlavně samozřejmě Vlasta Redl. Máme 3 minuty po 3:15 a pokračujeme dál. A před námi je narozeninové přání, čili zapalte svíčky. Píše paní Sylvie z Prahy, která uvádí, že dnes má 44. narozeniny. Kdyby to sama neuvedla, tak to samozřejmě neprozradím, ale stojí to tam černé na bílém, tak proč ne? Konec konců je to ještě mladé jehňátko. Uplynulý rok, pokračuje paní Sylvie, byl pro mě plný výzev jako dosud žádný předtím. Životní ztráty, těžkosti, ale i nové naděje a jdu dnes slavit s rodinou a s přáteli. Tak to má být samozřejmě. Písničku mi dnes vybrala moje maminka Jaroslava, Michal David Kroky, Františka Janečka Poupata. Tady je mi trošku líto, ale zrovna tuhle písničku jsme asi před 10 minutami hráli. Jak mě znáte, já bych si to nevybrala, ale dnes udělám mamince radost. Jakož i doufám ostatním posluchačům a Danielám k svátku. Sylvie z Prahy a maminka Jaroslava. No tak já doufám, že vám alespoň trošku udělá radost narozeninová od Olgy Lounové a za Český rozhlas Liberec přeju všechno nejlepší.

Svíčky na dortu vesele planou, my jsme tady odehráli narozeninovou písničku od Olgy Lounové, máme 9 minut před 13. hodinou a pomalu se nám chýlí k závěru ten čas vyhrazený pro písničky na přání. Nicméně napsal nám ještě pan Václav, který se podle jeho slov zrovna chystá na několik dní na Slovensko a tak by si na cestu přál něco od Elánu. My jsme vybrali, řekněme, takovou zeměpisnou od Tatě k Dunaju, tuhle písničku pochopitelně za pár vteřin pošleme. Ovšem před ní se s vámi alespoň dočasně rozloučíme, protože za malou chvíli bude mít slovo Iveta Bláhová a zprávy a po ní Alex Minářová jako hosta si dnes pozvala do studia neurovědce a profesora Aleše Stuchlíka. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Liberecký kraj opět podpoří horskou službu částkou 200 000 korun. Kvůli rušení výroby přijde na Jablonecku o práci více než 200 lidí. Friedland na Liberecku pořádá další ročník okurkiády. Odpoledne bude převážně zataženo až oblačno, přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Celkem 200 000 korun přispěje Liberský kraj horské službě. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS je částka stejná jako v minulých letech. Příspěvek je určený na pořízení vakuových matrací, vakuových dlah a dvou lehkých defibrilátorů.
5: Defibrilátory, které horská služba za příspěvek pořídí, váží jen 800 gramů. Jsou tedy snadno přenositelné i v náročném terénu, ve kterém nelze použít dopravní techniku. Horská služba je na místě nehody často jako první a díky defibrilátoru může zahájit první pomoc při náhlé zástavě oběhu. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Na Jablonecku už se podle úřadu práce projevuje hromadné propouštění ve firmách Megatech Industries. V Jablonci nad Nisou a Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obě společnosti ukončují výrobu. Inteva uzavře provoz v říjnu, Megatech do konce roku. Celkem má přijít do práce více než 200 lidí. Úřad práce jich nabízí pomoc ještě před registrací do evidence nezaměstnaných, říká jeho ředitelka Kateřina Sadílková.
6: Projekt Outplacement nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového uplatnění. Cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemusely vůbec vstupovat do evidence úřadu práce.
4: Lidé ve Friedlandu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda. Informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Friedland pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Vzorky můžou soutěžící odevzdávat na městském úřadě nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Odevzdat musí dvě sklenice. Výherce organizátoři vyhlásí 2. října. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídal se u něj asi 6 000 hasičů, likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku ze založení opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už 2x. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude převážně zataženo až oblačno, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Později večer začnou srážky od západu ustávat a nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia a později odpoledne se bude ochlazovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená školní ulice. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá až do poloviny září. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurocoach, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
3: Alex a host.

0: S neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlejí. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vítám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo, že já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo, ale že se ukazuje, že to je spíš

0: o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujem. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Potápěči budou čistit dno Jablonecké přehrady. V České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival. Veřejnost i kolegové se s frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem rozloučí 16. září. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Prosiče nad Nisou se dvěma čluny. Informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu Jana Fričová. Veřejnost může pomoct s úklidem břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko základy městské policie. Pytle a rukavice město zajistí.
2: Jablonec nad Nisou si letos připomíná 120 let od položení základního kamene přehrady. Její dno se podobným způsobem čistilo přesně před 30 lety. Potápěči tehdy v nádrži objevili pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Dnes si ji lidé můžou prohlédnout v parku pod hrází. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě zítra začíná dvoudenní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů. Chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
3: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Vedení Turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. Poslední rozloučení se zpěvákem Richardem Tesaříkem bude příští středu 16. září ve Strašnickém krematoriu v Praze. Frontman skupiny Jojo Band zemřel v neděli po dlouhé nemoci ve věku 80 let. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae a kromě Jojo Bandu vystupoval i v řadě muzikálů. Sport. Dohrávce 5. kola fotbalové šance ligy fotbalisté Jablonce vyzvou ostravský Baník. Začátek zápasu je v 17 hodin. Jablonecký záložník Jan Suchan říká, jestli se na mužstvu nemůže podepsat nedělní ligová porážka 1-2 v derby s Libercem.
4: Komplikace to je, ale tím, že ty zápasy jdou rychle za sebou, tak tím, že bychom se v tom pitvali další dva dny, tak to pak můžeme zahodit Baník. Pak se v tom budeme pitvat v Baníku dva dny, můžeme zahodit Spartu a najednou ta liga je úplně někde jinde. Takže 14. samozřejmě doufám, že se z toho všichni vyspíme, ukážeme si nějaké chyby a ve středu toho určitě napravíme. Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti na oblačno až polojasno a kránu se mohou v údolích ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích 6 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojediněle přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: O tom, jak se jezdí na našich silnicích, už tady něco málo víte ze zelené vlny a jak se bude jezdit ve vlacích, o tom si povíme už za pár minut. Liberecký kraj dnes zveřejnil podrobnosti o rozvoji železniční infrastruktury v regionu a na to si posvítí kolegyně Jana Pavlíčková. Pak se s regionálním stopařem vypravíme do Jílemnického muzea zprávy Krnap, kde zítra začne výstava předního českého kranýrnáře z Lhoty Výchovské na Jílemnicku Františka Kavána. Čeká nás také rubrika Co v učebnicích nebylo dnes o nechtech a co na to děti? Ti budou mluvit o škole. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tak s Petrem Spáleným už jsme 60. léta minulého století lehce probrali na vlnách Českého rozhlasu Liberec a teď se přesuneme na závěr 20. let 21. století. Od prosince 2029 mají mezi Libercem a Pardubicemi jezdit nové hybridní vlaky. Koordinátorem soutěže na nová vozidla bude Liberecký kraj. Hejtmanství se na tom dohodlo s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Společná smlouva zajistí, že provoz na trati se bude řešit jako jeden celek a ne po jednotlivých úsecích v každém regionu. A víc už redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Také nové vlaky mají jezdit z Liberce přes Semily, Starou Paku, Jaroměř, Hradec Králové až do Pardubic. A aby to spojení vlastně přes tři kraje fungovalo bez problému, tak je nutné mít jednoho koordinátora té soutěže a tím bude tedy právě Liberecký kraj. Nicméně zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje budou v hodnotící komisi na toho nového dopravce. Mezi těmi kritérii v té soutěži například i to, za jak dlouho budou výrobci schopni požadované vlaky dodat. Po trati totiž mají jezdit, jak už bylo řečeno, vlaky s kombinovaným pohonem, vysvětluje náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
2: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel tu baterii a podmínkově ale vybudování dobíjecí stanice tady v Liberci na hlavním nádraží. Z toho důvodu, že ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tady tu dopravu zajistit, nakoupit ty vlaky.
1: Kraj teď se Právu železnic řeší právě, jaký typ dobíjecí stanice v Liberci plánuje, aby tomu mohli tedy dopravci své nabídky uspůsobit. Stejně tak se ale i ladí, kolik vlaků za den je ta trať vlastně schopná pojmout, protože stát chce mezi Libercem a Pardubicemi posílit rychlíky. Problém ale je, že některé ty úseky jsou jednokolejné, některé dvojkolejné a je tedy vlastně potřeba nastavit pravidla, aby se tam vešly i všechny osobní, spěšné a nákladní vlaky.
0: No a protože peníze jsou až na prvním místě, kolik bude provoz hybridních vlaků stát?
1: Tak zatím se mluví o částce přes 6 miliard korun s tím, že ta smlouva je ale na 15 let. A situaci teď komplikuje to, že od ledna 2028 má být zavedena daň z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Pro představu, to jsou tedy peníze, kterými kraje dorovnávají dopravcům rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co se vybere na jízdném. A v případě Libereckého kraje by mělo jít o dalších asi 300 milionů korun ročně navíc. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze starostů pro Liberecký kraj proto hrozí, že kvůli tomu nakonec ta smlouva s novými dopravci nemusí být podepsaná, protože už by to vlastně byla velká finanční zátěž. Asociace krajů teď vede jednání o snížení DPH s vládou, ale zatím bezúspěšně.
0: A jak to vypadá s novou rychlostní tratí z Liberce na Prahu?
1: Tak aktuálně začaly geologické průzkumy v úseku Mladá Boleslav-Turnov. Ty poběží vlastně až do září příštího roku. Ty průzkumy jsou nutné pro projektovou dokumentaci. Každopádně s vlastní výstavbou té trati počítá Správa železnic nejdřív za 10 let.
0: Říká naše kolegyně Jana Pavlíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 9 minut před 14:30 a my na vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme za regionálním stopařem, ovšem následující slova nejsou jeho životopisem. Narodil se 10. září 1866 ve Vychovské Lhotě u Jilemnice a dotáhl to až k ocenění na světové výstavě v Paříži roku 1900 a stal se i řádným členem České akademie věd a umění v Praze. František Kaván, malíř, který se věnoval hlavně krajinomalbě, bude mít od zítřka v Jilemnici výstavu titulem Šťastné návraty. A na výstavu se už dnes vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Jilemnického zámku, kde zítra odpoledne začne výstava Šťastné návraty, výstava Františka Kavána, která čítá téměř stovku jeho děl a koná se u příležitosti 160 let od jeho narození a také u příležitosti 70 let od založení Kavánovy stálé galerie tady v Krkonošském muzeu v Jilemnici a vlastně i v části galerie je ta výstava.
3: Ona té výstavě je věnováno vlastně celé zámecké přízemí a je to dohromady 6 sálů.
2: Tak to je výstava opravdu ve velkém, jinak spolu se mnou tady je ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici David Urych, který je také kurátorem výstavy. A to samozřejmě nestačí ani všechno projít těch 6 sálů, ale my jsme teďka na úplném začátku výstavy i vlastně Kavánovy tvorby. Tamhle to vypadá snad jako ještě nějaká dětská kresba.
3: Je to skutečně tak, na většině výstav Františka Kavána byste neviděli právě tyhle kousky z naší sbírky, což jsou ještě jeho dětské práce a práce z dospívání.
2: Jak tak na to koukám, ten letopočet 1976, tak to je v 10 letech.
3: Ano, v 10 letech a už můžete vidět, že na ten věk tak už tam je vidět slušné nadání a to, že bez jakéhokoliv vlastně výtvarného vzdělání, tak už dobře kreslil, dobře maloval.
2: Já bych rozhodně něco takového nenakreslil ani ve svém. Natož v 10 letech, ohlížím, tak vlastně dá se říct, že vy jste zvládli zmapovat celý průřez Kavánovou tvorbou, která se tak trošku měnila vlastně i podle toho, kde zrovna bydlo, protože on se dost stěhoval.
3: Je to tak a zároveň se často na různá místa vracel. Od toho vlastně i název František Kaván Šťastné návraty, protože my tady reflektujeme ty jeho pobyty v Krkonoších a pod Krkonoší, v Českém ráji, ale také v Železných horách, Žďárských vrších, ale třeba i na Královéhradecku a podobně.
2: Mně se Kavánova tvorba velice líbí, protože na tom obrazu poznáte, co je namalované. A když tu krajinu, tady tu zdejší třeba znáte, taky vidíte místa, která jsou vám známá, nebo alespoň pobědová, protože samozřejmě v čase se to mění.
3: Ano, i to je hodnota Kavánovy tvorby, nejenom ta umělecká kvalita, neboť patří k našim nejlepším krajinářům toho přelomu 19. a 20. století období realismu. Ale zároveň je to i ta dokumentační, protože my tady stojíme zrovna u obrazu Jilemnice z Chmelnice a Žalí s Hrabačovem, a přeci jenom i ta zdejší krajina, i to osídlení, tak se do jisté míry změnilo. Takže jsou to pohledy 130 let zpět.
2: Pohledy úžasné, myslím, že se to bude líbit každému. Zrovna tak jako knížka, která vychází právě u příležitosti 70. výročí galerie Kavánovy tady?
3: To výročí a to, jak ho pojímáme, tak má vlastně dvě linky. 160 let narození malíře, k tomu je uspořádána výstava a je to také 70 let založení stálé galerie v Krkonošském muzeu v Jilemnici a k tomu jsme vydali publikaci František Kaván 70 let v galerii Krkonošského muzea v Jilemnici, která prezentuje jak historii galerie, tak místo Františka Kavána v naší krajinomalbě a zároveň je tam symbolický výběr 70 obrazů z naší vlastní sbírky.
2: Výstava František Kaván Šťastné návraty začne vernisáží zítra, tedy ve čtvrtek odpoledne 17 hodin, ale už dnes se koná v Libuni malá vzpomínka, malé setkání na Františka Kavána, protože v Libuni je vlastně pochován, v Libuni zemřel.
3: Ano, má tam hrob, takže dnes se tam sejdeme.
2: Také to je od nás všechno z Jilemnického zámku, těšíme se tady na vás.
1: Říká nadšený amatérský malíř pokojů, ale hlavně regionální stopař Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

Fiskas. Ja, dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, u dice písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Adres. Mám van uplnoufjal. Mám van uplnoufjal. Mám van uplnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další usměřují za Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehet nadci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tohle byl na vlnách Českého rozhlasu Liberec, 4 minuty po 3:15 Petr Muk, Stín, Katedrál. Tak pravdou je, že ten dnešek je v porovnání se včerejškem trochu zastíněný, ale co bychom také čekali, už máme 9. září. A to znamená kromě jiného, že děti už pár dní chodí do školy a do školky. Jak se jim tam líbí a na co se nejvíc těšili, na to se jich ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Děti, víte, co to je školka?
2: Tady přijdou děti a musí poslouchat paní učitelku a jsou moc hodní.
1: A ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi hodnej?
2: Jo.
1: A co ty? Ty posloucháš paní učitelku?
2: Jo.
1: A jsi taky hodná?
2: Jo. Já a jsem trenér hokejový. Trénuju Vildu.
1: A těšili jste se do školky?
3: Jo.
4: Já mega.
5: Já mega na Vildu.
1: A co se ve školce přes den dělá?
6: Že si hraješ venku, hraješ si doma a můžeš i oběd. A obědváš i spíš.
1: A na co jste se nejvíc těšili?
7: Na hrašky.
8: Na děti.
9: Na značky.
10: Na kamarády.
11: Na Vildu.
12: Já se ještě těšila na děti a na paní učitelky.
1: A jaké jste měli prázdniny?
12: Dobrý.
1: A co pak si dělala?
12: Byli jsme na chaloupce.
1: A kde?
12: Mám s babiškou a s kámoškou a s kámošem a s Kubou a se mnou.
1: A co ty, jaké jsi měla prázdniny?
13: Dělala jsem si se seglou.
14: U babičky pak jsem byl na táboře a trénoval jsem takový menší kluky.
15: Byl jsem u máti na nějakém hřiště, kde jsme hráli fotbal a ještě a Argentina vyhrává.
16: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci se představí hlavně školy z Libereckého kraje. V Lomnici nad Popelkou se dnes koná Den zdraví. Zemědělský fond dál vyprácí dotace Agrofertu. Zítra bude oblačno až polojasno na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
5: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Lidé v Lomnici nad Popelkou si můžou v rámci akce Den zdraví preventivně zkontrolovat svůj zdravotní stav. V prostorách před zámkem budou dnes stanoviště například na měření krevního tlaku a cukru. Místní lékaři a zdravotníci budou vysvětlovat důležitost prevence a zdravého životního stylu. Lidé si také budou moct prohlédnout hasičské a policejní vozy.
5: Veřejnost se při akci Den zdraví může v Lomnici dozvědět důležité informace o svém zdravotním stavu a jak dbát na prevenci. Součástí je také zdarma testování na přítomnost viru HIV. Představí se také velké sociální a odlehčovací služby z regionu. Program začne ve 12 hodin a potrvá do 16. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
4: V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu. Informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Sturance. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor své volně pozastavovat, teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise premiér Andrej Babiš nutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřen fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti, na oblačno až polojasno a kránu se mohou v údolích ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích 6 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra přes den bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a teploty vystoupí na 16 až 19, na horách na 11 až 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci v ulici České Mládaži havarovala dvě osobní vozidla, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností. A na silnici 10 u obce Plavy na Jablonecku se také srazila dvě osobní vozidla. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále krásné středeční odpoledne. Odvolací soud v Praze znovu projedná kauzu Jiřího Lobotky, který čelí obžalobě ze založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. O tom za malou chvíli bude mluvit naše kolegyně Adéla Jindrová. Možná jste před okamžikem slyšeli takové lehké zavrzání v pozadí, tak to byly její francouzské hole, což tak trochu předznamenává další téma. My se totiž podíváme do lékařských ordinací. Ono se celkem vtipně říká, že v čekárnách se tvoří takové fronty, protože čas prostě vylečí všechno, ale problém je někde jinde. Ten je v nedostatku ambulantních specialistů, který je v některých oborech už v podstatě v celém Česku, a o tom budeme mluvit krátce po čtvrt. A pak vezmeme smetáčky a lopatky a společně s Potapěčem budeme uklízet Harcovskou přehradu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Karel Gotta muzika na vlnách Českého rozhlasu Liberec 12 minut po 15. My se teď ale sneseme z hudebních výšin před soudní stolici. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku, bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko, čelil obžalobě, že ho Úhřenska před 4 lety zapálil. Hrozilo mu až 15 let vězení. A z detaily je ve vysílání redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč soud Jiřího Lobotku osvobodil?
1: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné a silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného byly prý 50 na 50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených hořlavin nebo kapalin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údajně uchovávat.
0: Ale Lobotka se v minulosti sám k činu přiznal.
1: To sice ano, dokonce dvakrát, pak to ale odvolal. Podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léků.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
0: A je to tedy definitivní rozhodnutí, už se na něm nic měnit nebude?
1: Tak je pravomocné, takže nebude. Nicméně je možné podat odvolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, tak o tom mluvila Kateřina Vajsová.
3: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou. Odseděl si ho ve vazbě a nařízené mu také bylo ústavní ochranné léčení.
0: Kterým se ale dnes soud taky zabýval.
1: Ano, protože mu ho nejvyšší soud v květnu zrušil, musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má stále myšlenky nebo představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně.
0: A k nám do studia s těmito informacemi došla naše redaktorka Adéla Jindrová. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: vysílání Českého rozhlasu Liberec zavítala kapela Divoký Bill a co nevidět, konkrétně 13. listopadu zavítá přímo do Liberce se svým akustickým koncertem. Máte se na co těšit, můžete to brát jako takovou neformální pozvánku. Teď pro vás máme další neformální pozvánku na alergologii oční a nebo na dětské oddělení. To jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen o okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád. Že jo?
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc. No.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

asemenea îți da ce chtěl bych jenom mít.

Jana Kratochvílová v Českém rozhlase Liberec se dospívala, my jsme se mezi tím dostali k 15. hodině a 39. minutě a já jsem v úvodu hodiny sliboval, že budeme v této hodině uklízet. Ovšem tady nám smetáčky a lopatky nepostačí, my totiž jdeme uklízet dno Jablonecké přehrady, tedy my. Konkrétně tam bude uklízet jablonecký potapěč Jaroslav Kočárek, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.

0: Díváme na místa, kde jsme 30 let nebyli, díky člunům, které budou obsluhovat i potápeče na Jablonecké přehradě, se dostaneme na ty místa, kde se chceme podívat a kde není možné se dostat při běžném ponoru, protože využijeme ty čluny a určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut, občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně, tak uvidíme, jakým způsobem se to nedělní dno ukáže.
1: Vy neustále mluvíte v množném čísle, to znamená, že na to nebudete sám. Kolik vlastně na to čištění bude?
0: Počítáme zhruba 40 potápěči, plus počítáme, že tam bude nějaký desetičlenný nadzemní personál nebo nadvodní personál, který bude obsahovat ty čluny a koordinaci celého toho projektu mezi potápěči a mezi čluny.
1: Tedy to vypadá na skoro důkladnější úklid než před Vánoci. No a kromě těch člunů, jaké vlastně potřebujete vybavení? Je tam něco speciálního, co si musíte pořídit nebo vzít sebou?
0: Tak my jsme v rámci akce jsme se domluvili s městem Jablonec nad Nisou, že zapůjčíme veškeré vybavení pro potapiče, kteří nemají třeba možnost si to vybavení pořídit. Takže my tam máme tyhle ty věci, co se týká potápění, takže všechno zajištěno. No a samozřejmě jsme i rádi, že tam podívají lidi, kteří nebudou potápět a můžou se projít po břehu a se sbírat tam do připravených pytlů ty nežádoucí odpadky, které jsou díky nižší hladině vody teď plně viditelný a k dispozici.
1: Tak to jste mi teď trochu sebral vítr z plachet, protože zrovna na ty lidi, kteří se mohou zapojit do úklidu okolí Jablonecké přehrady, jsem se chtěl zeptat. Nicméně, je něco, co takový člověk musí udělat pro to, aby se mohl do té akce zapojit, nebo prostě stačí přijít a uklízet?
0: My neděláme žádné registrace, nikoho nezavazujeme, to znamená, že když se v neděli setkáme na Jabloneckém Tajvanu v 10 hodin, takže si myslím, že kdokoliv bude chtít, se může zapojit.
1: Já jenom připomínám, tuto neděli 13. září bude probíhat úklid Jablonecké přehrady, a to jak samotného dna, tak i okolí, a jedním z těch, kteří to budou mít na starosti, jablonecký potapěč Jaroslav Kočárek, který s námi byl ve vysílání. Já moc krát děkuju, přeju, ať se vám dílo podaří a budu se těšit zase někdy příště na slyšenou.
0: Děkuji a doufám, že bez větru.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Martin Maxa, rodák z Litvínova a jeho Ráno v ulicích 11 minut před 16 hodinou. Tak Ráno v ulicích, obzvláště na silnicích, bývá docela hektické v odpoledním čase, to alespoň ve velkých městech nebývá lepší. A tak je možná dobré si trochu oprášit znalosti pravidel silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. A my vám až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Zítra se třeba podíváme na to, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly. Dnes si povíme, jak si na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti, je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberecký kraj opět podpoří horskou službu částkou 200 000 korun. Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat budou o zahraniční politice. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Celkem 200 000 korun přispěje Liberecký kraj horské službě. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS je částka stejná jako v minulých letech. Příspěvek je určený na pořízení vakuových matrací, vakuových dlah a 2 lehkých defibrilátorů.
4: Defibrilátory, které horská služba za příspěvek pořídí, váží jen 800 gramů. Jsou tedy snadno přenositelné i v náročném terénu, ve kterém nelze použít dopravní techniku. Horská služba je na místě nehody často jako první a díky defibrilátoru může zahájit první pomoc při náhlé zástavě oběhu. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moct lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
5: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
3: Letní sezóna na koupalištích v Libereckém kraji skončila. Z hlediska návštěvnosti bylo letošní léto úspěšnější než minulý rok. Koupaliště v Turnově, České Lípě a v Rakyslavicích nad Nisou hlásí přes 30 000 návštěvníků. Nejvyšší počet návštěvníků zaznamenala koupaliště v červnu, naopak nejslabším měsícem byl červenec. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály.
2: Počasí.
3: V noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti, na oblačno až polojasno a k ránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 v údolích. Naměříme 6 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra přes den bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 19, na horách naměříme 11 až 14 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 291 u Nového Města pod Smrkem na Liberecku stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo a zasahuje do jízdního pruhu. Počítejte se zdržením. A na silnici 1 u obce Plavy na Jablonecku se střetla dvě osobní vozidla. Také tady projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velké město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů. Ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne, ale průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šubhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no a nezapomeň to založit.
3: Počkej, právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6,
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by mělo aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč? Zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Kruci ta válí.
7: Tak za prvé.
5: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25. Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, jo, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve oči.

0: To, když se do toho Iva Jindžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jindžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhleté, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil, jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda, jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jindžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku. Tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04. Stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B. A nebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr z Pačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chváletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Eva Enžurová to vyhrála. S Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, nemoc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku, no, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc, já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky, mně se dělá špatně.
9: A v tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělásek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku?
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody, mám hlad a dám si bursty s cibulí.
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo, třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal housenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevielová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám.

0: Pane, já jsem vdova.
1: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
0: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
1: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
0: Akt? A co je to takový ten akt?
1: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
0: ano?
1: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
0: Jen tak bez?
1: Ano, bez. Prostě jaký Bůh stvořil.
0: Jen tak bez? A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
1: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
0: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
1: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
2: No vidíš, omlouvá se ti.
0: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
2: Ale maminko...
0: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
1: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
0: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečený akt.
1: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
0: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
3: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
4: No tak to je těžký tohle.
3: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školící místa. V České Lípě zítra začíná 2denní sportovní festival, je určený hlavně dětem. Turnovská radnice sepsala zásady pro investory. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Dotace na tzv. Rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoct s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolná.
3: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
2: Žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku. Na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě zítra začíná 2denní sportovní festival. Představí se na něm zástupci několika místních klubů. Chtějí přilákat hlavně děti ke sportování.
4: Trenéři jednotlivých klubů mohou rodičům konkrétní sport přiblížit a děti mají šanci si různé disciplíny vyzkoušet. První den podle mluvčí města Kristýny Kňákal-Brožové zakončí promítání sportovních filmů a beseda s olympijským vítězem judistou Lukášem Krpálkem. Na pátek je mimo jiné připravený třeba fotbalový turnaj nebo taneční vystoupení. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Spolupráce města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo. Jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset město zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace U Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněný v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Počasí. V noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti na oblačno až polojasno a kránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8 v údolích, 6 stupňů a na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 13 u Liberce havarovalo osobní vozidlo do betonové zítky. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Hezké, byť deštivé, pozdní středeční odpoledne 9. září. Za malou chvíli se určitě na počasí podíváme důkladně, ovšem budeme se věnovat i dalším tématům. Liberecký kraj dnes zveřejnil podrobnosti o rozvoji železniční infrastruktury v regionu. Vedení Liberce už po třetí prodloužilo termín na opravu okolí Harsovské přehrady. V Liberci a v Žitavě můžete v rámci Dnů evropského dědictví o víkendu navštívit zajímavá místa, která nejsou běžně přístupná. To a další témata vás tady čekají ve Dni v kraji, tedy v následující hodině, kterou otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních zpráv. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Na Jablonecku už se podle úřadu práce projevuje hromadné propouštění ve firmách Megatech Industries v Jablonci nad Nisou a Inteva v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Obě společnosti ukončují výrobu. Inteva uzavře provoz v říjnu, Megatech do konce roku. Celkem má přijít o práci více než 200 lidí. Úřad práce jim nabízí pomoc ještě před registrací do evidence nezaměstnaných, říká jeho ředitelka Kateřina Sadílková.
2: Projekt Outplacement nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového uplatnění.
1: Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se přistaví na letošním veletrhu EdukaWeek v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v Liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října. Vedení Turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavbu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. To se týká například Noci literatury, chystané na středu 16. září, doplňuje mluvčí města Marcela Jandová.
3: Protože radnice, historická radnice města Turnov slaví 500. výročí, tak jsme se dovolili Noc literatury z knihovny přesunout do speciálního prostoru.
1: Dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Proseče nad Nisou se dvěma čluny. Informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu Jana Fričová. Veřejnost může pomoct úklidem břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko základny městské policie. Pytle a rukavice město zajistí. Lidé ve Frýdlantu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda. Informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Frýdlant pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Vzorky můžou soutěžící odevzdávat na městském úřadě nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Odevzdat musí dvě sklenice. Výherce organizátoři vyhlásí 2. října.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: počasí.
1: Zatímco včera touto dobou jsme opěvovali skoro letní počasí, dnes už moc do zpěvu není. A jak bude vypadat počasí dál, to nám prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se podívat na počasí dnes večer, v noci a zítra ráno. Co můžeme čekat v Libereckém kraji?
2: Teď se podíváme, jak to vypadá aktuálně, tak aktuálně máme zataženo a na většině území se nám vyskytuje slabý déšť a v Libereckém kraji a na stanicích aktuálně měříme od 15 do 17 stupňů Celsia a s tím deštěm musíme počítat ještě i v dalších hodinách, ale později večer ty srážky budou ustávat a v druhé polovině noci by nám měla obývat i oblačnost až na polojasno a kránu se mohou v údolích ojediněle vytvářet i mlhy a ranní teploty budou nízké a to od 11 do 8 stupňů Celsia a v údolích tam může být až 6 stupňů Celsia.
1: No, zdá se, že ráno by nás mohlo šimrat na výčkách slunce. Co bude dál ve čtvrtek 10. září?
2: Zítra by mělo být většinou slunečnou. Vlastně očekáváme, že na obloze budeme mít většinou oblačno až polojasno a srážky se nám mohou vyskytnout jen na horách a to ve formě ojedinělých přeháněk a večer by nám měla přibývat vysoká oblačnost a co se týče zítřejších teplot, tak ty očekáváme od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Čili zítra už to bude chtít teplejší prádlo. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Podrobné informace o počasí nám poskytl Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si

0: Českém rozhlase Liberec ostravský bard Jaromír Nohavica. My se teď z Moravskoslezského kraje v rámci Dne v kraji přesuneme do toho našeho regionu. Od prosince 2029 mají mezi Libercem a Pardubicemi jezdit nové hybridní vlaky a koordinátorem soutěže na nová vozidla bude Liberecký kraj. Hejtmanství se na tom dohodlo s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. Společná smlouva zajistí, že provoz na trati se bude řešit jako jeden celek a ne po jednotlivých úsecích v každém regionu. A podrobnosti nám odpoledne přinesla redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Nové vlaky mají jezdit z Liberce přes Semily, Starou Paku, Jaroměř, Hradec Králové až do Pardubic a aby to spojení vlastně přes tři kraje fungovalo bez problému, tak je nutné mít jednoho koordinátora té soutěže a tím bude tedy právě Liberecký kraj. Nicméně zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje budou v hodnotící komisi na toho nového dopravce. Mezi těmi kritérii v té soutěži je například i to, za jak dlouho budou výrobci schopni požadované vlaky dodat. Potratě totiž mají jezdit, jak už bylo řečeno, vlaky s kombinovaným pohonem, vysvětluje náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
2: To by byly první elektricko-bateriové vlaky, které by mohly v Liberci být. Oni mají mít ještě pomocný motor, který by dobíjel tu baterii a podmínkově ale vybudování dobíjecí stanice tady v Liberci na hlavním nádraží. Z toho důvodu, že ta baterie dokáže jet 80 km a ten úsek bez drátu je tady asi 140. Takže teď Liberecký kraj hledá dopravce, který by mohl tady tu dopravu zajistit, nakoupit ty vlaky.
1: Kraj teď se Správou železnic řeší právě, jaký typ dobíjecí stanice v Liberci plánuje, aby tomu mohli tedy dopravci své nabídky uspůsobit. Stejně tak se ale i ladí, kolik vlaků za den je ta trať vlastně schopná pojmout, protože stát chce mezi Libercem a Pardubicemi posílit rychlíky. Problém ale je, že některé ty úseky jsou jednokolejné, některé dvojkolejné a je tedy vlastně potřeba nastavit pravidla, aby se tam vešly i všechny osobní, spěšné a nákladní vlaky.
0: No a protože peníze jsou až na prvním místě, kolik bude provoz hybridních vlaků stát?
1: Zatím se mluví o částce přes 6 miliard korun, s tím, že ta smlouva je ale na 15 let. A situaci teď komplikuje to, že od ledna 2028 má být zavedena daň z přidané hodnoty na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Pro představu, to jsou tedy peníze, kterými kraje dorovnávají dopravcům rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co se vybere na jízdném. A v případě Libereckého kraje by mělo jít o dalších asi 300 milionů korun ročně navíc. Podle náměstka hejtmana Daniela Davida ze Starostů pro Liberecký kraj proto hrozí, že kvůli tomu nakonec ta smlouva s novými dopravci nemusí být podepsaná, protože už by to vlastně byla velká finanční zátěž. Asociace krajů teď vede jednání o snížení DPH s vládou, ale zatím bezúspěšně.
0: A jak to vypadá s novou rychlostní tratí z Liberce na Prahu?
1: Tak aktuálně začaly geologické průzkumy v úseku Mladá Boleslav Turnov. Ty poběží vlastně až do září příštího roku. Ty průzkumy jsou nutné pro projektovou dokumentaci. Každopádně s vlastní výstavbou té trati počítá Správa železnic nejdřív za 10 let.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec. Den v kraji se přehoupil do své druhé poloviny, už je minuta po půl šesté. Promenádní cestou u Liberecké přehrady se Liberé projdou nejdřív na konci září. Původně měl být úsek mezi Hrází a Pláží otevřený na přelomu července a srpna. Podle magistrátu za zdržení můžou problémy s historickým náhonem, který vede pod promenádní cestou. Co přesně musí stavební firma řešit za komplikace, na to se Iveta Kalátová ptala redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Kanál, který pod promenádní cestou vede, je dlouhý téměř kilometr a už desítky let neslouží svému účelu. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj byl tento náhon zanesený bahnem a zeminou. Město se proto rozhodlo nánosy odtěžit. Komplikace ale nastaly u místa, kde jsou vzrostlé stromy. Ty magistrát chtěl zachovat a místo proto plánoval po odtěžení nánosů zasypat směsí popílku a cementu. Ukázalo se ale, že v tomto místě nemá náhon dno. Podle statika a hydrogeologa by kvůli tomu mohla být budoucí promenádní cesta nestabilní a proto musí stavební firma na těchto přibližně 170 metrech dno vybetonovat. Práce se proto protáhnou.
2: A věděl magistrát o chybějícím dnu už před začátkem prací?
1: Podle náměstka Jandourka neexistuje žádná dokumentace, která by ukazovala přesnou polohu, výšku a stav kanálu. Město proto ještě před začátkem prací muselo udělat sondy, které zjistily jeho přibližné rozměry a řešení. To vše bylo součástí projektu i zadávací dokumentace na úpravy promenády. Sondy ale nebyly schopné odhalit, že v části kanálu chybí dno a město proto s těmito pracemi nepočítalo. Kromě zpoždění se taky úpravy prodraží, a to přibližně o 7 milionů korun. Celkem tak magistrát za úpravy okolí přehrady zaplatí 87 milionů.
2: Pozdí se i další práce na přehradě?
1: Ano, i úpravy zbylé části promenádní cesty budou dokončené později, než bylo původně v plánu. Firma měla promenádní cestu od pláže ke Zvolenské ulici dokončit na začátku října, nakonec by ale práce měly být hotové nejdřív na konci října.
2: Můžeš nám ještě připomenout, co všechno bude u nádrže nového?
1: Ano, určitě. U pravého břehu přehrady město upravuje promenádní cestu, navazovat na ní bude nově postavený most přes Harcovský potok u Bílého mlýna. Díky němu budou moct lidé od přehrady bezpečně pokračovat do Zvolenské ulice. Na začátku této Zvolenské ulice bude taky nový chodník a kromě toho bude u přehrady nové schodiště, díky kterému se lidé budou moct k pláži u promenádní cesty dostávat z ulic Blahoslavova a Chilčického. Celá úprava navazuje na víc než půl miliardovou rekonstrukci nádrže, kterou platil státní podnik Povodí Labe. Modernizace přehrady trvala 3,5 roku a skončila letos na jaře.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: V Českém rozhlase Liberec jsme ve dní v kraji dokráčeli až k 17. hodině a 37. minutě a naše další kroče povedou k soudu. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku, bývalý ochránce Národního parku České Švýcarsko, čelil obžalobě, že ho Uhřenska před 4 lety zapálil, za což mu hrozilo až 15 let vězení. Proč soud Lobotku osvobodil, to nám přiblížila redaktorka Adéla Jindrová.
1: Soudce Petr Smrš to vysvětloval tím, že zkrátka nebyly jasné a silné důkazy, které by to potvrdily. Soudní posudky hodnotící příčetnost obžalovaného byly prý 50 na 50. Neshodovalo se například ani porovnání nalezených a zakoupených hořlavin nebo kapalin, kterými měl Lobotka oheň zapálit. Vrchní soud taky doufal, že se třeba prokáže pomocí lokace od mobilních operátorů, kde se muž v danou chvíli nacházel, když požár vznikl. Nicméně tohle dokazování už bylo po zákonné lhůtě, co musí operátoři údajně uchovávat.
0: Ale Lobotka se v minulosti sám k činu přiznal.
1: To sice ano, dokonce dvakrát, pak to ale odvolal. Podle obhájce Víta Pavka byl pod vlivem léků.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Sám Jiří Lobotka verdikt komentovat nechtěl, ale na chodbě jen prohlásil, že se mu ulevilo.
0: A je to tedy definitivní rozhodnutí, už se na něm nic měnit nebude?
1: Tak je pravomocné, takže nebude. Nicméně je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Jestli to státní zastupitelství udělá, zatím není jasné, tak o tom mluvila Kateřina Vajsová.
3: Já nemohu v současné době předjímat ten další postup, samozřejmě vyčkáme doručení písemného vyhotovení.
1: Připomenu, že Jiří Lobotka byl pravomocně odsouzený za dva jiné menší požáry na Děčínsku. Dvouletý trest už má ale za sebou. Odseděl si ho ve vazbě a nařízené mu také bylo ústavní ochranné léčení.
0: Kterým se ale dnes soud taky zabýval.
1: Ano, protože mu ho nejvyšší soud v květnu zrušil, musel ho dnešní odvolací senát řešit znovu. Sám Lobotka řekl, že se chce dál léčit, protože má stále myšlenky nebo představy o ohni. Nově ale bude na léčení docházet ambulantně.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mysleli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec je stále s vámi a čas samozřejmě pluje dál. Už je to 35 let, co probíhají v září dny evropského dědictví, během kterých se veřejnosti otevírají historické budovy, významné stavby i běžně nepřístupná místa. Více než 20 jich bude přístupných v sobotu v Liberci a více než 30 v neděli v nedaleké Žitavě. A na podrobnosti se dopoledne Iveta Kalátová ptala regionálního stopaře Jaroslava Hořeního.
1: Stojím před liberskou radnicí, která je jedním z dlouhého výčtu míst zapojených do sobotního programu Dnů evropského dědictví v Liberci. Na úvod důležité upozornění, že na obzvláště na ta běžně nepřístupná místa je nutné si předem rezervovat vstupenku, třeba na portálu e-vstupenka, a poslední možnost je právě dnes. Některá místa jsou už obsazená, ale ten seznam je dlouhý, je opravdu z čeho vybírat a většina prohlídek je zdarma. Tady na radnici se můžete vydat třeba na věž nebo na komentované prohlídky interiéru radnice. No, opravdu se těžko vybírá. Já bych doporučil třeba ještě liberecké podzemí, tedy největší liberecký kryt civilní obrany. Ne každý měl možnost prošmejdit Grand Hotel Zlatý lev, který patří 120 let mezi nejvýznamnější historické hotely v Liberci. Součástí komentovaných prohlídek hotelu budou foaje, letní terasa, restaurace Benda, knihovna, konferenční prostory, wellness, hospoda na růžku a ještě k tomu vybrané hotelové pokoje a apartmá. No, mě láká třeba také Volkerovo sanatorium nebo lesní vila Libigů, to je druhý název pro Volkerovo sanatorium, původní název. To se nachází v lesoparku, kousek pod Liberskou výšinou, kam návštěvníci vstoupí na vlastní nebezpečí, protože vila není běžně zpřístupněná veřejnosti, tak pořadatelé nedoporučují vstup dětem do 15 let, ale naopak doporučují pevnou obuv. Ale ten zážitek v té Libigově lesní vile bude umocněn navíc uměním, jak vizuálním, tak audio uměním.
2: A co nabízí nedělní program v Žitavě?
1: Tak do Žitavy se vydejte vlakem a kupte si jednosměrnou jízdenku a nechte si ji orazítkovat na některém z míst zapojených do programu a zpátky pojedete zadarmo. A z těch přístupných památek a dalších míst, kterých je přes 30, vybírám třeba Kronenkino, které od svého otevření v roce 1910 patří k nejstarším dochovaným kinosálům v Německu. A ještě starší jsou Žitavské městské lázně nebo starý společenský pivovar. Navštívit můžete i mandavské kasárny, má nebo obytné a komerční domy v ulici Humboldtstrasse, které jsou v současné době v rekonstrukci, takže uvidíte průběh těch prací.
2: No a Jaroslave, na závěr ještě nějaký doprovodný program, to nám doporučíš?
1: Určitě v sobotu navštivte Mint Market, český designový trh tady na náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci. No a na spoustě míst v Liberci narazíte na jednotlivé části 10. ročníku festivalu současného umění Art Week Liberec. A v Žitavě na vás čeká samozřejmě také spousta hudebních a i vlastně vizuálních představení. Nabídka je víc než pestrá, podrobnosti dohledáte na internetu.
0: V samotném závěru dnešního dne v kraji pár užitečných tipů od našeho regionálního stopaře na tento víkend. No a co bude následovat v našem vysílání? Samozřejmě v 18 hodin zprávy, které připravuje Iveta Bláhová, a po 18. hodině setkání u mikrofonu. Ono je to půl století, co vyšla Bible všech jizersko-horských tuláků, kniha o jizerských horách, a k jubileu se chystá už 5. edice. A Marcela Augustová proto do pořadu pozvala jejího autora, přírodovědce Miloslava Nevrlého. Filip Majsl vám přeje stále příjemný poslech, krásný zbytek dne a zítra popoledně opět naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Potápěči budou čistit dno Jablonecké přehrady. Zemní plyn v Evropě byl na chvíli nejdražší od roku 2022. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se z Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků. Řekl jeho obhájce Vít Pavko.
4: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to je, že České Švýcarsko nezapálilo.
2: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Dno přehrady Mšenu v Jablonci nad Nisou budou v neděli čistit potápěči. Pomáhat jim budou dobrovolní hasiči z Proseče nad Nisou se dvěma čluny. Informovala o tom mluvčí jablonského magistrátu Jana Fričová. Veřejnost může pomoct s uklízením břehů. Sraz bude v 10 hodin na Tajvanu, nedaleko základny městské policie. Pytle a rukavice město zajistí.
5: Jablonec nad Nisou si letos připomíná 120 let od položení základního kamene přehrady. Její dno se podobným způsobem čistilo přesně před 30 lety. Potápěči tehdy v nádrži objevili pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Dnes si ji lidé můžou prohlédnout v parku pod hrází. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Lidé ve Frýdlantu na Liberecku můžou až do 29. září přihlašovat svoje naložené okurky do soutěže Okurkiáda. Informovalo o tom město na svém webu. Soutěž Frýdlant pořádá ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem. Přihlásit je možné pouze doma naložené okurky. Vzorky můžou soutěžící odevzdávat na městském úřadě nebo v klubovně zahrádkářů za nemocnicí. Odevzdat musí 2 sklenice. Výherce organizátoři vyhlásí 2. října. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla se zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi 1/5 světových zásob zemního plynu i ropy. Podle německého deníku Die Zeit Evropská unie předpokládá, že bude mít k dispozici asi 14 miliard metrů krychlových plynů.
3: Počasí.
2: V noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti na oblačno až polojasno a k ránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích 6 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu v ulici Komenského havarovala 3 osobní vozidla, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
6: Je to půl století, co vyšla Bible všech jizersko-horských tuláků. Kniha o Jizerských horách. K jubileu se chystá už pátá edice. A tak sedím s autorem Miloslavem Nevrlým na lavičce, která nese jeho jméno. Kousek od prezidentské chaty a spolu s námi je tu i další znalec našich hor. Ilustrátor, grafik a nakladatel Roman Karpaš. Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec už za okamžik. V poslechu zve Marcela Augustová.

0: Miloslav Nevrlý a Roman Karpaš. Pánové, díky, že jste přijali pozvání k mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná, vážení posluchači, uslyšíte i jizersko-horský vítr, možná uslyšíte děti, které pobíhají kolem prezidentské chaty a budou se třeba i smát. Ta kniha o Jizerských horách, pane Nevrlý, to je kus mého dětství, taky je to na ní vidět ochmataná. Ten její neobvyklý formát je vysoká, má 360 stran, to se vzpírá běžné knihovně a říká si to o výjimečné místo. Proč si podle vás Jizerky zaslouží takhle objemnou publikaci?
1: No, asi by se hodil říct, že protože je považuji za nejkrásnější a tehdy nejosamělejší hory, které jsem poznal, už vlastně poprvé ve svých 16 letech, kdy jsem z rodiči začal trávit celé prázdniny v Horním Polubném, v jedné chalupě, takže od té doby vlastně tím mám tak jako hluboký duchovní vztah.
0: Pane Karpaši, stejná otázka pro vás, protože vy jste vydal rozsáhlou edici o Jizerských horách. Letos vyšel takový drobný, ale půvabný spisek Rok v Jizerských horách právě k jubileu knihy. Žádné jiné pohoří nic takového nemá, pokud se nepletu.
2: No, pokud vím, tak nemá. Ono, kdyby jsme dali Krkonoše třeba, co za 20 let o nich vyšlo, tak to možná bude stejně rozsáhlý, ale aby to byl jeden jediný projekt, tak to opravdu žádné pohoří nemá.
0: Vy jste, pane Nevrlý, napsal spoustu knih, Karpatské hry, Chvála zadní země. Proč všichni znají zrovna tu o Jizerských horách?
1: No, to já samozřejmě nevím. Patrně ji znají třeba všichni nebo mnozí lidé v Liberci nebo v Jablonci, ale myslím, že jako, když už jste jmenoval ty Karpatské hry, takže v rámci celé republiky, tehdy ještě Československé republiky, takže ty Karpatské hry byly známější.
0: A co by se podle vás stalo, když kniha o Jizerských horách poprvé vycházela v 76. roce, kdyby Gustav Ginzel, váš kamarád a známá jizerskohorská postava, v podstatě naslepo nekoupil 4000 kusů, dostala by se mezi lidi?
1: Já myslím, že ano, nebo respektive nevím, vím, že nakladatelství tehdy to vydalo v nějakém menším množství, protože pokud se dobře pamatuju, tak tedy krajská nakladatelství mohla vydat maximální počet výtisků 30 tisíc a oni jich vydali méně a tehdy právě aniž tu knihu znal, tak Gustav, to byl vlastně můj kamarád, on měl chalupu na Jizerce hned u naší chalupy, takže ten se rozhodl koupit ty 4 tisíce, já jsem bohužel většinu z nich musel podepsat, ale pak během krátké doby rozprodal a zřejmě tak vešla tak jako díky němu mnohem větší známost, než jenom díky knihkupectví.
0: Vy, pane Karpaši, jste měl Jizerky prochozené z vlastivědného kroužku. Kdy jste je objevil výtvarně?
2: To bylo na vojně, když jsem byl doma na dovolence a nějak jsem prostě nebylo co dělat, tak jsem vzal fotografický aparát a vyrazil do hor na zdař Bůh a snažil jsem se udělat nějaký pěkný snímky, jako zajímavý, ale pak se ukázalo, že ty snímky za nic nestojí. Ale když jsem se vrátil zpátky na vojnu do Brd, tak jsem začal dělat grafiky na téma Jizerských hor.
0: Pane Nevrlý, příběh knihy o Jizerských horách z roku 76, ono to všechno vzniklo vlastně takovou vaší malou lží, kdy jste řediteli tehdejšího severočeského nakladatelství tvrdil, že máte něco rozepsaného, ale ještě jste vlastně ani neměl, pokud se nepletu.
1: No, já už nevím po těch letech, co je pravda, co jsem si tak jako přivásnil, ale v podstatě je pravda to, že tehdy jsem se znal s ředitelem nakladatelství, já nevím, jak si to bylo.
0: Ne, Jan Suchl?
1: Ne, to byl ještě před Suchlem, myslím Dvorský, nebyl někdo?
2: Dvorský, ano.
1: A jel jsem tehdy Liberskou tramvají, tehdy to byly takové ještě ty úzkokoliky, které se kymácel, že stane na stranu a já jsem šlápl na nohu muži, který seděl pode mnou. Já jsem stál nad ním a ukázalo se, že to je právě ten ředitel, se kterým jsem se trošku znal. Bylo vidět, že jen tak z pouhé zdvořilosti se mě zeptal, na čem právě pracuju. A já jsem jako přírodovec, muzejník, jsem se zastyděl, protože jsem nepracoval na ničem, tak jsem mu zahal, že připravuju knihu o Jizerských horách, pohádek a nějakých příběhů. A on tak jako víceméně ze zdvořilosti řekl, tak až to dopíšeš, nebo dopíšete, tak to přineste a podíváme si, že bychom to třeba vydali. a vystoupit, bylo vidět, že na to okamžitě zapomněl, ale já jsem nezapomněl a mě tyhle ty věci vždycky dlouho trvají, než si je rozmyslím, takže tak rok, dva roky jsem si to rozvažoval a pak jsem to začal psát a psal jsem to asi dva roky vždycky v práci, nebo to psal ještě tedy na papír rukou, tuškou. Večer jsem to doma přepisoval na takovým starým Remingtonce, na psacím stroji, to je takový přístroj, který už většina lidí dneska, nebo prakticky všichni, nebo nikdo už ho nezná. No a tak z toho postupně vznikla kniha o Jizerských horách. To první vydání bylo mnohem tenčí, než jsou ty nynější, druhé, třetí a čtvrté, protože tehdy si nakladatelství nechalo udělat průzkum takzvaného knižního velkého obchodu a ukázalo se, nebo tam jakoby zjistili, že o Jizerské hory nikdo nemá zájem a neznáme autora už vůbec ne, takže právě řekli, že to vydají v malém nákladu a mě předepsali, že to nesmí být silnější než 300 tiskových stran. Tisková strana to tedy se počítalo 60 úderů na řádek a 30 řádek na stránku a to se muselo dodržet, takže já jsem to také musel dodržet a teprve potom, když o rok později jsem dostal za tu knihu krajskou literární cenu, tak druhé vydání mě už nakladatelství povolilo, že to může vydat, nebo jak chci rozšířit.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pánové, kdy jste se ze čtenářů přerodili v autory, ať už výtvarné nebo literární, pane Karpaši?
2: No tak co se týče výtvarné práce, to se se mnou táhne od dětství, ale co se týče psaní knih, tak za to může muzeum, kde čistali knihu o Liberci po roce 90, že najednou se mohlo všechno, ta historie se nemusela ohýbat, že jo, všechno mohlo jít tak, jak to. A když jim to 3 roky trvalo a že se furt schůzovalo, furt se dělali nějaká schémata a nic, tak mě o tom vždycky informovala žena, která v muzeu pracovala, tak jsem se rozhodl, že tu knihu dělám sám. No a nevěděl jsem samozřejmě, do čeho jdu, a vlastně to mi první dílo je vlastně největší.
1: A když se z Liberce vrátíme do Jizerek, myslíte si, opět je to otázka pro oba, že vaše psaní našemu nejsevernějšímu pohoří pomohlo, anebo spíš uškodilo, že sem přitáhlo spoustu lidí? Pane Neverlí.
3: To já nevím, tak jsou lidi, kteří mě tak jako plísně, nebo dokonce i nadávají, že jsem tu knihu napsal, protože tam začalo chodit hodně lidí, ale myslím, že se mýlí, že ze začátku tak skutečně bylo, ale většina těch, kteří si stěžovali, že třeba u nějakého pomníčku pytláckého našli někoho jiného, že tam nebyli úplně sami, tak to většinou říkali lidé, kteří před čtením knihy o Jizerských horách vůbec nevěděli, že nějaké pomníčky existují, takže to byli vlastně oni, kteří to tak jako, no tak nechci říct, nezáděvali, ale tady tak jako připívají k tomu, že Jizerské hory pak se víceméně zaplnili lidmi.
1: Jsou v Jizerkách pořád tichá místa?
2: Jsou. A nebudu říkat, která, ale co třeba mohu říct, jako jak se ty Jizerky mění, že pro mě byla koruna Jizerských hor, tak jak to i Míla napsal do knihy Jizerka, a jak je teďka taková už moc prostě zaplněná lidma, tak jsem si uvědomil, že úplně nádherný kus Jizerských hor, kde jsou i lidé, je Mariánská hora. To je prostě opravdu nádherný kus Jizerských hor.
1: Máte oba tyhle hory prochozené. Považujete se za tuláky? A zajímá mě ještě jedna věc, jestli se tulákem člověk rodí, anebo se jim stává, pane Neverlí?
3: To já nemůžu vědět. Je pravda, že jako takové to pravé tuláctví, tak to v Jizerských horách jsem asi nezažíval, protože já jsem v roce 57 přijal místo zoologa v Libereckém muzeu, přijel se do úplně neznámého města, začal jsem ty Jizerské hory vlastně zkoumat i jako přírodovědec, takže jako pravé takové tuláctví, které jsem tak jako v životě zažil, to se odehrávalo spíše na Slovensku, na horách a později po desetiletích pak v rumunských Karpatech.
1: K tomu se ještě dostaneme ve vašem samostatném vstupu. Co tulák, Roman?
2: Já se za tuláka nepovažuji, ale moc krát se mi stalo a zůstalo mi to v paměti, že jsem se vydal na zdař Bůh třeba večerním vlakem do Oldřichova a šel nahoru, tam někde přespal a prostě šel dál, jenom prostě, kde se mi líbilo. A to jsou jako opravdu nejkrásnější zážitky, když jste úplně volný jako pták a děláte si, co chcete, a jste stále překvapován.
1: Co to podle vás člověku dává, a je to dnešní putování ještě autentické?
2: Já myslím, že to je věc každého toho poutníka. Prostě dostane se do situace, která je pro něj nová a objevná. No a to samé se stávalo mně, když jsem takhle se toulal Jizerskými horami.
1: A Miloslav Neverlí k tomu dodává?
3: No tak jak už jsem říkal, tak si myslím, že to putování anebo toulání, že je tak jako jiná kategorie, než chodit po Jizerských horách a třeba od skály ke skále nebo od jedné lovecké chaty ke druhé a poznávat je. Já za takové pravé toulání považuji třeba 3týdenní putování neznámými horami v Rumunsku, kdy člověk skutečně neví, kde se ráno probudil, kde večer usne, co bude jíst, takže takové to pravé jakoby trampské toulání.
4: Jaro, léto, podzim, zima.
5: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
4: Jaro, léto, podzim, zima.
5: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec a v něm teď samostatná chvíle pro Miloslava Nevrlého, autora knihy O Jizerských horách, od jejíhož prvního vydání. Je to letos právě 50 let. Zavzpomínejte, jak vy jste se v těch dřevních časech chystal na své, před chvíli jste říkal, třeba 3 týdenní cesty.
1: No, tak já jsem žil v dobách do svých 56 let, takový byl komunismus, že jsem vlastně nebylo možné vyjít mimo hranice tehdejšího Československa. Takže moje potěšení bylo to, že během roku od září až do června jsem se vlastně chystal, kam se vydám do slovenských Karpat. Sepsal jsem si jednotlivá pohoří. A
0: taky jste prý sušil chlebové kůrky.
1: Chlebové kůrky jsme sušili v roce 1953. To bylo krátce po měnové reformě, kdy komunisté ožebračili lidi a kdy tedy ještě bylo válečné hospodářství, že bylo všechno na příděl, na lístky, to dneska málo kdo ví. Takže my jsme se tehdy chystali se 3 spolužákama, jsem z vysoké školy, jsme chtěli jet do Roháčů, to je západní část Vysokých Tater, tehdy již krátce to byl národní park, ale bylo to zcela opuštěné a chtěli jsme tam 4 týdny stanovat v zadní Látané dolině. A protože vlastně nebylo co, viděli jsme, že bude málo peněz a nebylo co k jídlu, tak já jsem vždycky z každé snídaně a každé večeře jsem si nechal kousek chleba, kůrky nebo patku a tak jsme, sušil jsem to na kamnech, takže pak jsme měli celý takový velký pytel a v létě jsme si to donesli na zádech několik desítek kilometrů až do zadní Látané doliny, kde jsme si z toho vařili.
0: Chlebová polívka, to já si z dětství pamatuju od babičky, to se dělávalo.
1: Ale stačil k tomu česnek, pak jsme nazbírali hřišnici u potoka, trochu toho česneku a soli a byla výborná polívka. Přežili jsme a nestlustli jsme.
0: Máte taky velikou vášeň pro ornitologii. Co by se podle vás mohl člověk naučit od ptáků, a teď nemyslím jenom létání, případně od dalších tvorů?
1: No tak moje ornitologická uvozová kariéra byla jednoduchá, protože až do 15 let, do svých 15 let, do roku 1948 jsem vůbec neměl o ptáky sebemenší zájem. Tehdy jsem náhodou přečetl knížku z otcovy knihovny, jmenoval se to Hrad na Podlesí, kde asi takový 14-letý, 15-letý chlapec jako se pokoušel chytit černohlavou pěnici. A mně se to tak jako zalíbilo, že mě to úplně změnilo život, že jsem si zjistil adresu ornitologické společnosti a stal jsem se v 15 letech nejmladším členem té společnosti.
0: A netopíři?
1: Netopíři, to je trošku jiná kategorie. Ty jsem sice nemiloval jako ptáky, ale víceméně mě způsobili to, že jsem doktorem přírodních věd, protože jsem si na jejich zkoumání už v Jizerských horách udělal jakoby doktorát, který vlastně tehdy neexistoval, tehdy za komunistů nekončilo studium doktorátem, ale byl jsem tak promovaný biolog a teprve v roce 68 byl povolen si udělat doktorát.
0: Vy jste, pane Nevrlý, na léta potom zakotvil v Severočeském muzeu a v té souvislosti jste mluvil o až šlechtické svobodě.
1: Ta šlechtická svoboda spočívala v tom, že jsem si tam, věc dneska asi nemožná, mohl dělat, co jsem chtěl. Já jsem tam nastoupil a nikdo po mně vůbec nic nechtěl. Já jsem byl zoolog, přírodovědec, ale prakticky jsem si tam mohl dělat, co jsem chtěl, takže díky tomu jsem poznal Jizerské hory, ale také tomu odpovídal plat, který i z tehdejšího hlediska velice nuzlý, protože já jsem na poloviční úvazek, tehdy ještě před půlnocí jsem nastoupil a měl jsem 750 korun. A když jsem pak se vrátil do Prahy a mamince jsem říkal, jaký plat budu pobírat, tak ona se na mě tak podívala. Vzpomínám si, že ji vyhrkli slzy a řekla, na takový plat si, Miloušku, nemusel až tak dlouho studírovat. Ale já si vážím toho, že jsem si vlastně, tam byla taková šlechtická svoboda, kdy po mně nikdo nic nechtěla, mohl jsem si dělat, co jsem chtěla. Možná právě díky tomu mohla vzniknout kniha O Jizerských horách.

0: Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
1: Setkání u mikrofonu. Teď chvíle pro Romana Karpaše. Bavili jsme se s Miloslavem Neverlým o Severočeském muzeu a relativní svobodě. Zažíval jste vy něco podobného v malé výstavní síni, kam, pokud se nepletu, vás přivedl Karel Čtveráček?
2: Takhle, ta svoboda tenkrát v té době byla hlavně vnitřní. Jako člověk nemohl moc dělat něco navenek, ale pokud šlo o něho samotného, tak to bylo dobrý si ji zachovat. A tihle lidé tohoto typu se právě setkali v malé výstavní síni a tak se vlastně ta svoboda vnitřní stala i vnější. Teda mohli jsme diskutovat o čemkoliv, kritizovat cokoliv a jako nebyl problém a vznikaly tam i docela zajímavé nápady tím pádem.
1: Vy jste taky vydal neoficiální sbírku Proměny, která byla pro první především mladé talenty. První příležitostí, jak svobodně psát a taky to nakonec vidět vytištěné. Jak na to vzpomínáte?
2: No, já jsem si nedávno ty sešitky, on jich je asi 6, jako se na ně podíval a byl jsem nesmírně překvapen. Jsem si říkal, tak pro tyhle ty sešitky jsme udělali takový, jsme z toho udělali prostě velkou věc a že vlastně jsem si uvědomil, jak tenkrát ta doba byla zešněrovaná, že stačilo tak málo, aby se lidé dokázali nějakým způsobem projevit, hlavně ty spisovatele. I tam byl Milan Exner třeba, nebo Otto Hejnic, jako začínali tenkrát, že jo. Takže ty začátky byly opravdu takový drboučky.
1: Vy za sebou máte taky zkušenost samostatného nakladatele, kde na jednu stranu všechno je jednomyslně schváleno, ale má to taky možná odvrácenou tvář?
2: Odvrácená tvář je, že je málo času. Ale jinak, jako v dnešní době je to naprosto ideální stav, kdy se člověk rozhodne vlastně. Vždycky říkám každému nakladateli, já mám tu obrovskou výhodu, že když se něco nepovede nebo tak, no tak zkrátka to nedostanu zaplacený. Ale nemusím ty peníze vydat těm autorům, kteří teda nakonec utřou nos, že jo.
1: Vy taky stojíte za knihou o Liberci, což je mimořádně objemné dílo. Vedl jste ten široký autorský kolektiv. Já jsem ji dostala letos v březnu a je to tedy monumentální svazek. Nebál jste se o rentabilitu?
2: Já ne, ale vydavatel ano, protože jsem dostal za úkol dokonce sehnat 400 objednávek, jinak že do toho nepůjde.
1: Vy máte velké formáty rád i ve výtvarnu, ale na to je potřeba prostor a určitě příprava je nesmírně složitá.
2: No, to tak složitý není, je potřeba se do toho pustit a ono to nějak dopadne, ale máte pravdu, že ty velké formáty chtějí svý a tak se stává, že já třeba velké kresby dělám v kostele. V Horním Vítkově je odsvěcen kostel, kde mě tam dokam pustějí a já si tam prostě můžu malovat a to potom člověk neudělá něco umrněného. Prostě v tom kostele musíte tu monumentalitu nějakým způsobem do toho dostat.
1: Jak se autor v zásadě realistických vyobrazení přírody Jizerský hor dostane k abstrakci a k převládající černé barvě?
2: Abyste nevěřila, kolik takových lidí je. Jako samozřejmě většina lidí začíná realisticky, ale potom se to stále více zobecňuje, až ta realita z toho naprosto zmizí. No.
1: Roman Karpaš v setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: se podíváš.
1: Setkání u mikrofonu z lavičky Miloslava Nevrlého v Jizerských horách. Sedíme na jediném kusu žuly, který je svrchu opracovaný, drážkovaný a na něm je rozevřená kniha. Celá tahle lavička váží 5 tun a je to dárek k 90. Miloslava Nevrlého od Ještěcko-Jizerského horského spolku. A já cituji z drobné publikace už zmíněné Rok v Jizerských horách, která připomíná půl století od prvního vydání knihy o Jizerských horách. A na tom drobném spisku se podíleli oba dnešní hosti. Miloslav Nevrlý, původními promluvami ke každému měsíci, a Roman Karpaš knížku ilustroval. Tak tedy září, měsíc jeleního řevu. Mezi tiše se otáčející souhvězdí vstupuje už brzy po půlnoci na jihovýchodním obzoru mrazivý Orion a neomylně zvěstuje konec letních cest. Vzduch je jako nabroušená čepel. Pane Nevrlý, dá se tohle v Jizerkách ještě zažít?
2: No tak myslím, že tohle to asi jo, protože Orion stále svítí, tvoje slunce zapadá, takže dá se to zažít, ale tam třeba na té velké Jizerské louce, kde jsem to zažíval, tak tam já už, tam jsem chodil vlastně celá 10 let, ani se tam někoho potkal. A dneska vlastně 100 metrů kolem té Jizerské louky vede cesta, na které pádí desítky a desítky bikerů, cyklistů. Takže já už tam raději nechodím, ale v podstatě zažít by se to asi dalo.
1: Prožíváme klimatickou změnu, mladí kvůli ní trpí zasmušilostí a nemají děti, což považuji za jeden extrém. Někteří politici zlehčují a ruší, což považuji za extrém druhý. Jaký pozorujete vy, pane Karpaši?
3: Já myslím, že to každý vidí a kdo tu změnu odmítá, tak je prostě ignorant. Skoro se mě děsí, že někteří lidé, kteří nám vládnou, právě takový ignoranti jsou. Je to evidentní a co mě teda na tom nejvíc vadí, je, že vlastně i tato klimatická změna se stala vlastně předmětem biznisu. Jo? Jako to, že tady bude jednou, že tady bude teplo, tak to je přece normální. Když tady byla takzvaná malá doba ledová v 17. 18. století, teď tady máme meziledovou dobu, bych řekl, tak zase se to jednou vrátí zpátky. No. To je věc přírody a mám takový pocit, že ty naše snahy tomu trošku nějak pomoct, že ty jsou jenom takový jako pomocný, to je jako to nezmění.
1: Pane Nevrlý, vy říkáte, že lidstvo škodí přírodě v podstatě od začátku své existence a největší škody už napáchalo. Jaké?
2: No tak já myslím, třeba když zůstaneme v Evropě, tak když odešel mezolit a nastal neolit, kde lidé začali, už nebyli lovci a sbírači, ale začali pěstovat, stali se z nich zemědělci, tak vykáceli vlastně prakticky celou Evropu, protože tady v Evropě byla z hlediska biologického zóna lesů a hájů, no a dneska tam, kde byly lesy, tak jsou dneska pole a louky, kde žili pratuři a prakoně, tak tam jsou, tam dneska se pasou krávy.
1: Nakonec ty jsou tady i kousíček od nás, jizersko-horské kravky, hnědé plemeno, nějakých 50 metrů od lavičky Miloslava Nevrlého. No a čím si vysvětlujete, že z toho vlastně lidstvo vždycky, prozatím, celkem obstojně vyklouzlo?
2: No, to právě většina lidí si myslí, že to řídí nějaký vesmírný rozum, ale ještě se neshodli na tom, jestli to je lidský rozum nebo boží rozum. Byly třeba zakázány freony, takže zmizela nějaká ozonová díra. Lidstvo dělá, co může, ale

0: podstatě je to možná skutečně pak na nějaké vyšší moci. Tady Roman hovořil o tom, že se že mění podnebí, to je věc, tady před několika tisíciletí třeba neexistovalo, nebo 10 000 let neexistovalo třeba Středozemní moře, byly tady až sem do Jizerského hrách dosával od severu ledovec. Ty změny byly 100x větší, než jsou dnešní změny, jestli třeba někdy malinko padá víc popílku. Zatím jsou ty změny, myslím, nepatrné, jako přírodovědci, myslím, že že se dneska vyhrotilo mezi nějakými ochránci, takzvaný ochránci přírody a těmi, kteří, tak není pochyb, že existují zásadní změny, ale myslím, že zatím to lidstvo přežije.
1: Pane Karpaši, vy jste naplněn nadějí nebo skepsí?
2: Ale to dopadne dobře, protože my jsme vlastně součástí přírody, my se snažíme mě možná z té přírody někdy vydělit, ale to je nesmysl. Prostě ta příroda nakonec sama rozhodne, co s náma bude.
1: Děkuju. Roman Karpaš a Miloslav Neverlý v setkání u mikrofonu na Českém rozhlase Liberec.
3: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu s Miloslavem Nevrlým a Romanem Karpašem se pomalu blíží k závěru. Vy oba pořád formujete kulturní tvář severních Čech. Jsou podle vás Jizerské hory nevyčerpatelné téma, pane Karpaši?
1: Já když jsem začal psát tu edici Jizerské hory, tak jsem za Milou byl, chtěl jsem, aby se mi na tom nějak jako podílel a říkal jsem mu, hele, já to chci udělat tak, aby si po mně nikdo neškrt, prostě tam bude všechno. Jo. A Mila se jen usmíval, no a pak když jsem se do toho pustil, tak jsem zjistil, že to opravdu tak je. Ty Jizerky jsou nevyčerpatelnou studnicí všeho možného.
0: A jak jsme se shodli cestou sem na lavičku, jsou taky neokoukatelné, protože člověk pořád nachází nové momenty, nová místa a nové výtvarné motivy možná pro vás.
1: Je to tak, jako já v 75 jsem byl poprvé na Klíkový louce třeba. Stále je co objevovat.
0: Pane Nevrlý, jsou Jizerky nevyčerpatelné?
2: Já myslím, že jsou nevyčerpatelné, ale pro každého jako zvlášť, pro mě jsou třeba vyčerpány, ale jsou naštěstí mladí lidé, pro které budou stejně nevyčerpány jako pro mě v roce 1949, když jsem do nich poprvé vlastně vstoupil.
0: Vy jste, pánové, oba doajenové, to si myslím můžu říct. Za pár týdnů oslavíte narozeniny. Oba dva jste narození den po sobě, ale každý v jiném roce. O čem sníte, pane Nevrlý?
2: Já už sním jenom o pokojném konci a abych bezradý se dožil a jsem vděčný za celý život.
0: Pane Karpaši?
1: Já sním o tom, abych měl ještě dost času udělat všechno, co jsem si přece vzal.
0: A poslední věc, váš život v jedné větě, Roman Karpaš.
1: Dejte tady to aspoň trošku užitečný.
0: A Miloslav Nevrlý?
2: Velký dík za všechno.
0: Pánové, já děkuju vám oběma, že jste přijali pozvání Českého rozhlasu Liberec a moje sem na lavičku. Já si toho velmi vážím. Ještě jednou opakuju, že hosty setkání u mikrofonu byli Roman Karpaš a Miloslav Nevrlý. A vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, děkuju za pozornost. Pěkný den přeje M.A.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci se představí hlavně školy z Libereckého kraje. V Turnově zatím nerozhodli, kdy otevřou novou městskou knihovnu poškozenou přívalovým deštěm. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Zítra bude oblačno až polojasno na horách, ojedinělé přehánky a teploty do 19 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Kolem 80 škol a firem z Libereckého kraje se představí na letošním veletrhu Eduka Week v Liberci. Je to méně než v minulých ročnících. Organizátoři chtějí mezi místními zlepšit povědomí hlavně o středních školách v kraji. Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se pro širokou veřejnost otevře v liberecké multifunkční hale od 15. do 17. října.
2: Liberecká Eduka letos slaví 20 let od prvního ročníku. Na každý z nich chodí čím dál víc lidí. Letos organizátoři počítají až se 30 tisíci návštěvníky. Součástí veletrhu je také řada přednášek a exkurzí. Cílem je také pomoct dospělým nastartovat novou pracovní příležitost. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Vedení Turnovské městské knihovny muselo zrušit některé akce naplánované na září. Důvodem je přívalový déšť, který novostavbu poškodil v závěru srpna. Město proto také muselo odložit slavnostní otevření budovy plánované na 1. září. Další akce se uskuteční v náhradních prostorách. To se týká například Noci literatury chystané na středu 16. září. Doplňuje mluvčí města Marcela Jandová.
3: Protože radnice, historická radnice města Turnov slaví 500. výročí, tak jsme se dovolili Noc literatury z knihovny přesunout do speciálního prostoru, a sice foaje radnice.
0: Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o 10% bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí, o téměř 2 tisíce více než v loni. Výrazněji se v Česku tímto způsobem zvýšila nezaměstnanost už jen v Moravskoslezském kraji. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové přibylo během léta nejvíc lidí bez práce na Jablonecku a Liberecku. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovické katedrály.
1: Počasí.
0: Noci bude převážně zataženo a zpočátku bude ještě na východě kraje doznívat déšť. Později čekáme protrhávání oblačnosti na oblačno až polojasno a k ránu se mohou v údolích ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 8, v údolích 6 a na horách 8 až 5 stupňů. Zítra přes den bude oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky a nejvyšší denní teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Jablone v Podještědí na Liberecku se srazila 2 osobní vozidla, projíždějte tudy opatrně. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni dokáží. A on píše, že tvar oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak. Že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

0: S neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně si vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často i jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Zase často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný, jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu. Nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no, a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jistý míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že jo.
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinové, která to školí ty

0: ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
1: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
0: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo? Že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo? Že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo? I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učí jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggot, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní, je pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vance, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o ně ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježiš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme se strojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968 a tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne. Tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano. A my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků Merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem 1 tuny, jo, opravdu to je něco unikátního. Žil Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene, ano, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohleto je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Rees, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už 3 roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Podslířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce knížce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: No, to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to jest jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o svém, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo. Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dále, dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: to, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta, přeci jenom, já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti, to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku.
1: Tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně. Ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar. On svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskycoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku, ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
1: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
2: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
3: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže

0: potom už to i napsal a říkal, čověče, u nás je to jako v pekle. Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla, čověče, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí. Já jsem říkal, a co je? No, pojď se podívat. Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím. Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vypráznit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý. v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nefila vzpomínám.
1: Děkuju vám.
2: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
3: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co se nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy máme před sebou celé dvě hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká, a nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednout slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom 4 hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkal, Ježišmarie, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: mm-hmm.
1: byli tam moji bráchové s rodinama,
0: mm-hmm.
1: byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byli v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
0: Mm-hmm.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarávali. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano, ano.
1: A zvlášť, když už jsme v věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Spadl,
1: zlomil si krčí páteř, přestalo fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama. A starosti s pohřbem a ze vším. Takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej. Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda. Ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel,
0: jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 22 let musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespadce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se pozdějš, ale vdávají se později, 27. Potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, 2 kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Braven z práce všeho druhu, se dvojmi dání. Fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve velkých kalovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve velkých kalovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela. To dneska je už málo, že takových věcí. Dělá jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a sestřenic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělá jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Takže jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale trpěl, neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel prostě byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, bez karanténě nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Jak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné a téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s ním mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně.
1: No.
0: No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ovdověl, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná a netevě.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: A klidně se mě ptete. Paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo, jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na něj zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: dobře,
0: takže
1: dobře.
0: Bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete dobrý, na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vzniklo vážné vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, s Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže to mám
0: jo,
1: taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, takže chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina,
0: ano,
1: paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzala. A nebudu se bavit o jedné soutěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu soutěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře, dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatý s manželkou. A my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: že jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější rok jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: Mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tedy stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně,
1: no,
0: jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak já, my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. I když to je, já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Štěstí má být součást tomu štěstí jako, jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: nebojíte,
1: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, no a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Dny štěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprs barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousíček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně.

0: Áno.
1: Za každou mikrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skoro tečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: A já jsem si byl brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí to mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Mám kolem sebe.
0: Ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě, pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placených expopelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolejna, když jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, na přátelé má a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, rozumím.
1: Manželka vytusuje sudok a křížovky a já zas vytusuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to vy znáte to. A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netyplivně, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Jako je to zabraný, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možno se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřeno sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře.
1: Velice dobře, paní redaktorko.
0: Tak, já moc děkuji za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně, tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili, posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju, ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci tyčelního kloubu,
0: mm-hmm,
1: a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže budeme mít už po bolesti a
0: ano,
1: budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No, mm-hmm, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem,
0: mm-hmm,
1: neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No.
0: Už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne.
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu udělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: slyšel,
0: nic.
1: Že Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že to je, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže no a takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to den, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda,
1: no,
0: ano. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašsko, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Jo. Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný jo. Může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udolí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté, u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že je takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata pro vnoučata. Prostě mě to... Každý, já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila svým tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry. Já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal tedy mladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tečko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak pro zajímavost, jaké u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Rivolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Jasná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě byla tolik balaků, tak jsem tak šťastná, že mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě neznám, nevím, odkud je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To je
1: moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí? Přišlo za vámi v životě? Našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla. No.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na tý srazek to bylo nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenom, že teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečovatelkou, přišli jsme doma, večeřeli jsme se. Ona je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: otřištanou,
1: no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: no,
0: jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a tím svým synem. To jsou zatím.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky. Ať se vám dobře spí. A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou
1: noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já to moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bojí tak, až obecně co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to je jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné to zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Hlavně jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se
1: ano,
0: moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím?
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že ty naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný a to mě teda hrozně mrzí, když čtu novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, je na to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života, jo?
1: Ano, a raduji se jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: Ano, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já děkuji.
1: Taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v noční linii.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírám.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

cream skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
2: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
2: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
2: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: No proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára!
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak, slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžele? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchvátaně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě, to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo vtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No,
1: že?
2: Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dal pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Hold, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holub.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu,

budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já ji psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásil jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krát.

z nejslavnějších básní na světě. Rozsvítě, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.